otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

sehr.

0: že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.
1: Ho,

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako síň a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý noci,

zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil od tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebíčské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní z Krexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

0: srdce krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho zdrudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
5: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Teda, kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia, tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: co že... potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Ona, já jsem se taky ptala, potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám, já jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého
0: rapera. A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ne, ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmín do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si
1: no,
0: domyslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: ono,
0: krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich árií jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět Vic provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. Věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostrají vši a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, já jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ale... A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeringa, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
6: děkuju.
8: Velmi vždycky naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
6: Dobrý den.
9: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování, ano? A děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba František Netolic.
3: Zdravíme.
10: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
6: Aha.
3: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Host
12: si dá v hospodě večeři a volá na čišníka. To kuře jenom kosta kuře! A vy jste chtěl s peřím?
13: Ptá se reportér z nuděného čišníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem čišnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
13: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha. To jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
3: To byla cizí. Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
6: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky
2: ne,
1: hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: povede. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali
2: Poznáme.
1: Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Ježiš.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pán, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prosím, jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím, pěkně prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šouply. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Že... Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Paní Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bejčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
2: A, jste
1: a milí pane, jak se jmenujete křesním jménem, ať víme, ať kdo víme. Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji vás.
4: A jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: Pana
5: pracního, že se o ní tak hezky
1: Je to
5: vypadá.
1: Pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.

0: nevím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
2: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
0: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
3: Do obchodu se smíšeným zbožím běhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
4: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxena vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: No, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, dvojcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kde se netrefil. Spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpaslíci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když mi to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákla to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam ani měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, na Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo bolíznul, čerta něco takhle jako něco udělá. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj ve zdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezóna, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: Přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní pásek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mě běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Jsem
2: už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A jo? Proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš
3: že?
2: Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň ode dneška hostí 6denní filmový festival Finále, nabídne přes 100 projekcí. Zhruba 70% ztráty na jablkách mají letos kvůli počasí, sady v Břesích na Rokycansku. Seniorům nad 80 let by mohly růst do důchody. Dnes bude zpočátku převážně jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno přeje u zpráv Lenka Lupínková. Plzni dnes začne festival Finále. V Měšťanské besedě a dalších lokacích se bude promítat přes 100 celovečerních dokumentárních i krátkých filmů. Do Plzně zamíří celá řada herců a filmových tvůrců. A také pro děti jsou připraveny celovečerní animované i hrané filmy a televizní seriálové klasiky. Kompletní festivalový program najdete na webu festivalfinale.cz. Plzeň začala jako první město v Česku testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách na Lochotině využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Princip chytrého řízení křižovatek popisuje Jiří Vítek, člen Národního expertního týmu Ministerstva dopravy.
2: Pro všechny směry, ze kterých nepřijíždí vozidlo IZS, bude červená, tak aby ono skutečně mělo volno. Ten směr, ze kterého přijíždí, tak dostává zelenou a předpokládáme, že i ty auta, které vlastně jsou v tom směru, tak tou křižovatkou projedou, že nebudou tu křižovatku ucpávat, ale dopředu, předtím, než tam to vozidlo IZS přijede, tak tu křižovatku uvolní.
0: Pokud se technologie osvědčí, měla by se rozšířit na 100 světelných křižovatek v Plzni. Sklizení jablek a hrušek v České republice bude letos nižší, než se čekalo. Podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského bude meziroční propad o 51%. Můžou za to jarní mrazy a taky sucho. Například v sadech v Břesích na Rokycansku bude letošní úroda jedna z nejhorších za několik posledních let, říká sadař Richard Schwarz.
3: Tady 1. května bylo minus 7 stupňů, skoro 3 hodiny. No, takže druhy, které jsou v těch nižších polohách nebo kletou dřív a jsou aktivnější, tak tam nebude skoro nic. Některé odrůdy jsou na tom špatně, ale na ten maloprodej budou tady na farmu a některé odrůdy těch bude třeba trošičku víc. Ale když to shrnu jako celý sád, tak počítám nějaký 70% ztráty.
0: Seniorům nad 80 let by mohly od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se osmdesátníkům a starším v pravidelných 5letých intervalech zvyšovaly o 500 korun, stoletým o 1000.
4: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodu si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
5: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
4: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
6: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
4: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali první české medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V závodě hlídek vybojovali v italské Ivreji stříbro, vyhráli Francouzi. Trenér plzeňských brankářů Matuš Kozáček dostal za nadávky směrem k rozhodčím v duelu fotbalové ligy na Slávii stop na 2 soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Disciplinární komise také potrestala Teplice a Slávii za výtržnosti fanoušků ve vzájemném utkání. Severočeši zaplatí pokutu 100 000 a Pražané 70 000 korun. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s výjimečnými mlhami. Odpoledne přechodně oblačno. K večeru začne oblačnost zvolna ubývat, později až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Mířanech je až do konce října uzavřena Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ranní zprávy pro vás chystá Lenka Lupínková, tu aktuální zpravodajskou relaci zakončila 5 minut po 5. hodině. Dneska je pátek s datem 25. září 2026. Uniklé fotky a videa, vydírání, ale také digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být výrazně víc. No a za chvilku se k tématu vrátíme v reportáži. Teď přejeme hezký den.
1: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.

0: co nebo kdo je to debakl?
1: Je, když padají listí anebo sníh.
2: Jako, že mezi sebou hovoří nějak.
3: Nějaký zloděj.
4: Nějaký postižený.
5: Nějaký inzorát.
6: Když se zkouší nějaká věc.
7: Když se třeba někdo pere asi.
8: A nebo že někomu zlomí nohu.
9: Když vychází slunce.
10: Třeba když se někdo nedává zprostě a tak.
11: Když někdo zrobí.
12: Nějaký pták.
13: Nějaký zvíře.
14: Peš.
15: Nějaký magor.
16: Nějaký člověk, co není normální.
17: Pako.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s výjimečnými mlhami, odpoledne přechodně oblačno, k večeru začne oblačnosti zvolna ubývat, později až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 14 stupňů Celsia. Povane slabý vítr ze západních směrů, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ať ani vás chmury a stezky nedoženou, tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 20 minut. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmu třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
2: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policisté při dopravně bezpečnostní akci v Plzeňském kraji odhalili 134 přestupků. Celkem zkontrolovali téměř 600 vozidel. Nejvíc přestupků se týkalo překročení povolené rychlosti. Více než 20 vozidel nebyly v dobrém technickém stavu a více než 10 řidičů za jízdy drželo v ruce mobil. Uvedla to policejní mluvčí Eva Červenková. Dva řidiči pak měli pozitivní orientační test na drogy a jeden měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. V Plzni dnes začne 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než 100 snímků a z toho pětinu televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Lidé v Klatovech mají jednodušší vyhledávání spojů městské hromadné dopravy. Město spustilo nový webový vyhledávač spojení. Dostupný je třeba na webových stránkách města nebo v mobilní aplikaci Klatovy. V Plzni si dnes připomenou osudy lidí, kteří byli v roce 1938 v souvislosti s Mnichovskou dohodou vyhnáni ze svých domovů. Pietní akt se uskuteční v 15 hodin u památníku na Klatovské třídě za Borským a parkem nedaleko věznice. Pietní setkání každoročně organizuje Svaz bojovníků za svobodu a Svaz protifašistických bojovníků. Rokycanští lesníci mění způsob kácení a na více než 3,5 tisíce hektarech se nově vyhýbají plošnému odlesňování. V lesích kácí jen jednotlivé stromy, aby do porostu dostali světlo pro mladé sazenice, které tak lépe vzdorují horku. Protože ale jarní výsadbu z poloviny zničilo letní extrémní sucho, na podzim lesníci vysadí přibližně 100 tisíc nových stromků, uvedl to ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda. Plzeňské hokejisty dnes čeká další extraligový duel. Tentokrát od 18 hodin nastoupí proti Kladnu. A ještě počasí. Dnes bude jasno, v údolích výjimečně mlhy, odpoledne přechodně až oblačno. K večeru ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni Křimicích neprojedete Žitnou ulicí, opravují tam povrch vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: No a za chvilku už nás zaměstná slovo martyrium.
4: Zkráceně to znamená velké utrpení a v současném významu nejen fyzické. Základ je v řeckém slově martyr, což byl původně svědek u soudu.
3: Roman Stupka nám původ slova martyrium objasní už za chviličku. No a na hodinách tam máme 6:30.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Podívej se mi do očí.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Martýrium. Zkráceně to znamená velké utrpení a v současném významu nejen fyzické. Základ je v řeckém slově martyr, což byl původně svědek u soudu. Platilo to ještě v Novém zákoně. Až při pronásledování křesťanů se význam posunul. Kdo vydá svědectví o víře i za cenu smrti, je martyr neboli mučedník. Jeho smrt je pak martýrium. Křesťané prohlašovali, my dosvědčujeme Krista celým svým životem i smrtí, jsme jeho svědkové. A Římané tento do té doby právní termín otočili proti nim. Když si svědčil pro Krista, popravili tě. Tak se ze svědka stal mučedník. Známá je ovšem ještě jedna teorie, která se odvolává na řeckou mýtickou postavu jménem Marsyas. Ten podle bájí vyzval na souboj v hudbě samotného Apolona. Prohrál a za trest byl stažen z kůže zaživa. Těžko si představit větší fyzické utrpení.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Kulturní akce v regionu, to je naše další téma, které stihneme ještě do 6. hodiny. Teď se ale pojďme podívat na to, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Zpočátku jasno, nebo skoro jasno, s výjimečnými mlhami, odpoledne přechodně oblačno, k večeru začne oblačnosti zvolna ubývat, později až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 14 stupňů Celsia. Povane slabý vítr ze západních směrů, rostlové podmínky jsou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná, tedy na stupni číslo 1. Ještě pár sekund a bude 6:45.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Petr Muk, kterého za chvilku vystřídá Lenka Filipová, ale taky Elton John.
1: Tipy pro volný čas.
0: Začíná filmový festival Finále Plzeň. 39. ročník nabídne přes 100 českých filmů, premiéry, speciální sekce a doprovodný program. Slavnostní zahájení začíná v 19 hodin ve Velkém sále Měšťanské besedy. Do Smetanových a Kopeckého sadů v Plzni můžete vyrazit na 10. ročník plzeňského festivalu vína Podzim. Od 13 hodin vás tam čeká ochutnávka vín z českých a moravských vinařství. O hudební doprovod se postará cymbálová muzika Kaňur a Berenika Kohoutová. Letošním tématem vědecko-popularizační akce Noc vědy je komunikace. Do kampusu Lékařské fakulty v Plzni a dalších univerzitních prostor můžete přijít od 17 hodin na interaktivní experimenty, ukázky, přednášky a workshopy. Vstup je zdarma. Plzeňská obvodní knihovna Lochotín zve na program Čteme, čteme pohádku. Začíná v 10 hodin a kromě čtení je připravena tvořivá dílnička pro nejmenší děti s rodiči. V plzeňském kulturním prostoru Moving Station se můžete zúčastnit dobročinného kavárenského kvízu. Začíná v 19 hodin a výtěžek poputuje na podporu hospicu svatého Lazara v Plzni. No a v Country Saloonu v Beňovech u Klatov začíná v 18 hodin a 30 minut koncert klatovské country kapely 3G.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
5: Radioservis představuje
6: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
7: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Filmový festival Finále Plzeň dnes otevře snímek Divočina. Plzeň dokončila obnovu pěší cesty mezi Lidicemi a Lhotou. Advokáti si určili pravidla pro používání umělé inteligence při práci. Dnes bude zpočátku převážně jasno, odpoledne přechodně oblačno a teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Lenka Lupinková. V Plzni dnes začne 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne víc než stovku snímků. Novinkou je udílení divácké ceny. Festival zahájí snímek režisérky Evženie Brabcové Divočina. Proč
2: nám přišlo, že to je originální debut ženské filmařky, která se vymezuje k aktuálnímu tématu přípravy na konec světa, ale takovým jako filmem s vytříbeným nebo originálním filmovým jazykem.
0: Mezi pozvanými hosty jsou například Helena Třeštíková, Bára Basiková a Anna a Ester Geislerovi nebo Klára Isová. Správa veřejného statku města Plzně opravila pěší cestu mezi Liticemi a Lhotou. Obnova povrchu v lokalitě Měsíční stráň pod Dubovou horou vyšla na více než 4 miliony korun. Nový asfaltový povrch teď usnadní cestu pěším i cyklistům, kteří míří například k Cimrmanově lávce přes řeku Radbuzu. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Monika Krauzová.
3: Jedná se o úsek dlouhý více než 225 metrů, vedoucí od mostního objektu pod Drážním tělesem na úpatí Dubové hory směrem k Cimrmanově lávce. Přes Radbůzu ve Lhotě. Nově opravená cesta je 4,5 metru široká s tím, že průjezdný profil s asfaltovou vrstvou je široký 3,5 metru.
0: Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, varuje česká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
4: Často prostě setkáme s tím, že tam třeba nahrávají celé smlouvy, vůbec jako nepřemýšlí nad tím, že třeba jsou tam nějaké důvěrné informace nebo osobní údaje a že třeba tohle by dělat neměla. Je nutný si uvědomit, že to, co nahrajete do toho veřejně dostupného nástroje, tak on se vlastně jako trénuje na těch datech, ta data tam zůstávají jako uložená.
0: Papež Lev 14. dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má taky návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame a stadionu Stade de France. Na čtyřdenní návštěvě Francie plánuje Lev 14. navštívit také poutní místo v Lourdes a město Mety.
1: Sport.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Míň jich bylo ve slavném a překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno nebo skoro jasno s výjimečnými mlhami. Odpoledne přechodně oblačno. K večeru začne oblačnost a zvolna ubývat, později až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby o předpověti na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a provoz je převedený do protisměru. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké ráno, máme skoro 5 minut po 6. hodině. Už za chvilku vás pozveme na zápasy prvoligových florbalistů a florbalistek plzeňské Slavie, které budou mít charitativní podtext.
8: Náš klub spolupracuje už několik let s nadací pro transplantaci kostní dřeně a my s nimi spolupracujeme v rámci charitativních turnajů firemních a teď bychom rádi tu spolupráci rozšířili.
7: Za pár minut uslyšíte víc, ještě předtím to bude kalendárium a zatím můžete tipovat, proč zrovna do toho dnešního Petr Jungmann zařadil vzpomínku na pohádku Tři oříšky pro Popelku. Hezký pátek.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Komunální volby se blíží, v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Plzeň vám postupně představuje kandidující strany a hnutí v městech plzeňského kraje. Dneska se vydáme do Nýřan. Tak poslouchejte v podvečer od 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
3: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hajfy na sísrách.
3: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
0: No a za chvilku už čerstvé údaje od plzeňských meteorologů. Máme 6 hodin 14 minut, přejeme hezké ráno.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: Právě jsme vám hráli Erika Kleptna, za chvilku tady bude i Eva Farná na hodinách 6 hodin a 17 minut. V plzeňském kraji je jasno nebo skoro jasno, v oblasti hor až polojasno, zejména v údolích ojediněle mlhy. Aktuálně se teploty nejčastěji pohybují v rozmezí od 3 do 6 stupňů Celsia, v údolích kolem 1 stupně. Počasí. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami, během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 15 a 18, na horách do 14 stupňů Celsia, k tomu slabý vítr ze západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vaš.

0: Hezké ráno, v 6 hodin a 21 minut. Sváteční pondělí si můžou zpestřit florbaloví fanoušci v Plzni a navíc tím přispět na dobrou věc. Polovina vstupného na zápasy mužů a žen plzeňské Slávie ve druhé nejvyšší soutěži totiž bude věnována nadaci pro transplantace kostní dřeně. Podrobnosti zjišťoval u trenéra slavistických mužů Lukáše Kubince reportér Vladislav Janouškovec.
1: Plzeňské florbalisty čeká na sváteční pondělí 28. září zápas 4. ligového kola druhé nejvyšší soutěže, ale zápas tak trošku speciální, tak pojďme Lukáše vysvětlit.
2: Já to vezmu možná trošku ze široka. Vlastně náš klub spolupracuje už několik let s nadací pro transplantaci kostní dřeně a my s nimi spolupracujeme v rámci charitativních turnajů firemních a teď bychom rádi tu spolupráci rozšířili a pozvali je vlastně na náš ligový zápas. To znamená, budou tam dámy z té nadace, které budou šířit osvětu a budou čekat případně na nové zájemce.
1: Jedná se vlastně o dva zápasy, které se odehrají 28. září, takže kdy mohou fanoušci dorazit do haly Slávie na Borech?
2: Tak začíná se už ve 14.45 zápasem našich žen, které hrají první ligu a přivítají Florbalovou akademii České Budějovice. A na to potom navazuje hned zápas mužů, kteří od 18 hodin budou hrát s Torpédem Havířov.
1: Dodejme, že fanoušci, kteří přijdou, diváci, kteří přijdou a zaplatí vstupné, tak tím také přispějí na dobrou věc.
2: Ano, každý vlastně, kdo přijde, tak už automaticky přispěl na charitativní účely.
1: Jaká vlastně je návštěvnost na domácích zápasech mužů plzeňské Slávie nebo případně i žen, pokud toto máte přehled v té druhé nejvyšší soutěži?
2: Pohybuje se to kolem stovky a samozřejmě dle atraktivity soupeře také. Budeme rádi, když tu stovku překonáme s přehledem a když to bude atakovat třeba i tu dvoustovku.
1: Vy jste zatím jediný domácí zápas vyhráli, ze dvou venkovních máte na kontě jeden bod, tak jaká je nálada v týmu na začátku nové sezony, která se teprve rozbíhá?
2: Tak zatím neházíme flintu do žita, je to, jak říkáte, začátek, nicméně bodů jsme chtěli více. Na domácí půdě nám to teď jde lépe, i když teda přijede samozřejmě kvalitní soupeř, se kterým všechny ty utkání v předchozích letech byly vyrovnaná.
1: Dá se říct, jak vlastně funguje teď prvoligový florbalový klub Slávia Plzeň? Předpokládám, že jste ryzí amatéři. Hráči jsou převážně vlastní odchovanci?
2: Je to tak, primárně jsou to pořád odchovanci, samozřejmě nějaké příchody nebo doplnění toho kádru už probíhá letos i v minulých letech, a protože vlastně na úroveň té první ligy už skoro nejde jen z těch vlastních zdrojů. Nicméně, jak sám říkáte, jsme pořád amatéři s celkem ale velkými nároky na to trénování, protože už to není jenom o tom zahrát si dvakrát, třikrát týdně, ale opravdu musí se chodit do posilovny, musí se chodit běhat. A samozřejmě se hrá i s tou florbalkou někdy.
1: No a ambice plzeňské Slávie pro tuhle prvoligovou sezonu, zahrát si playoff, předpokládám?
2: Určitě a chceme být lepší než loni, to znamená, chceme atakovat klidně 5. místo po základní části a samozřejmě v playoff se potom dostat co nejdále.
1: Říká trenér florbalové plzeňské Slávie Lukáš Kubinec, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přesně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzni dnes začne festival finále v Měšťanské besedě a dalších lokacích se bude promítat přes 100 celovečerních dokumentárních i krátkých filmů. Pro děti jsou připraveny celovečerní animované i hrané filmy a televizní seriálové klasiky. Festival potrvá do 30. září. Celý program najdete na webu festivalfinale.cz. Železnorudsko se opět zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ode dneška až do neděle si můžou lidé vyzvednout pytle a rukavice v infocentru v Železné Rudě nebo v obchodě v Hojsově Stráži a vyrazit do přírody pozbírat odpadky, řekla Marcela Stracená z destinace Šumava žije. Plzeň dnes u řeky Radbuzy v cyklistické ulici slavnostně představí novou pobytovou louku s prvním celoročním fotopointem, cestičkami a lavičkami. Galerie výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v plzeňském kraji. Akce nabídne zítra v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku už po 11. výstavy prací 200 umělců, dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit. Podrobný program je na webových stránkách akce. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Hokejové Kladno bude ve čtvrtém kole hájit neporazitelnost v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. Od 18 hodin rytíři přivítají Plzeň. České tenistky dnes čeká v čínském Shenzhenu semifinále Billie Jean King Cupu. Tým kapitánky Barbory Strýcové nastoupí po 11. hodině proti Španělkám. A ještě dnešní počasí. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno. Večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Až do 20. října je neprůjezdná Sadová ulice v Plané na Tachovsku. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal řeknou, jaké zdravotní neduhy budou po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: pátek 25. září na hodinách aktuálně 6 hodin a 39 minut. Po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat. Hezké ráno.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Za volant vám přejeme šťastnou cestu. Za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Máme 6 hodin 40 minut. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Ještě pár sekund a bude 6:45.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude v regionu jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami, během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 14 stupňů Celsia, slabý vítr ze západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: hrát. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv vyjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že vyjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečen pes nebo jiné domácí zvíře.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Na podzim přibývá srážek se zvěří. Plzeň zahajuje v sadovém okruhu kolem historického centra nutnou údržbu vzrostlých stromů. Zhruba poloviční výnosy kukuřice očekávají letos oproti loňsku zemědělci ze Staňkova na Domažlicku. Zpočátku bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 18 stupňů. Je pátek 25. září a zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Dobré ráno. Přicházejícím podzimem může přibývat střetu aut se zvěří, ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
7: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké združení, aby zvěř odstranila.
5: V sadovém okruhu kolem historického centra Plzně začíná údržba suchem a poškozených stromů. Až do konce října se budou v korunách vzrostlých stromů pohybovat stromolesci. Suché léto a vysoké teploty totiž zeleň ve městě výrazně oslabily, vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
8: Veškerá zeleň ve městě dostala zabrat, protože té vláhy bylo málo. Bude třeba udělat těch řezů víc, protože se dá očekávat, že některé větve proschly. U některých stromů bude třeba stabilizovat korunu, buď její redukcí, a nebo vytvoření bezpečnostních statických vazeb.
5: Zemědělci ze Staňkova na Domažlicku zřejmě tento týden dokončí sklizeň kukuřice. Letos je ale kvůli suchu horší kvalita než v minulosti a kukuřice bude míň, říká agronom Michal Hajs ze zemědělské společnosti ve Staňkově.
9: Rostlina je nevyrovnaná, palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru 1, tu a tam 2. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy.
5: Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a víc než 5500 je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengálského zálivu se na něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
10: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlela silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Sport.
5: V Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0. V dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Českou reprezentaci čeká úvodní zápas v sobotu. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí doma proti Chorvatsku.
6: Počasí.
5: Teď ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Pád bude slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
11: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Plzni, Křimicích až do konce září neprojedete Žitnou ulicí, opravují tam povrch vozovky. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Hezké ráno, máme 5 minut po 7 hodině. Noc vědy dneska otevře veřejnosti běžně nepřístupné laboratoře a ateliéry na dvou plzeňských univerzitách. Společným tématem letošního ročníku je komunikace, a to ve všech jejich podobách. Lidé se třeba dozví, jak se dorozumívají technologie mezi sebou. Program vám podrobněji představíme za chvilku. Zpívá vám Hana Zagorová, Meky Žbirka a také Robbie Williams z Nicole Kidman. Hezký pátek.
6: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Kdo po ránu rozsvěcuje slunce? No, schválně, co si vymyslí děti v rubrice Ahoj rádio, poslouchejte za chvilku, já to pojal nějak takhle. Do nebe prý vystavěli jednotajnou uličku, aby lidi, kdyby chtěli, mohli dojít k sluníčku. Beník k němu denně kráčí, ano, je to právě on. Kdo vždy slunce zapne, stačí tlačítko off změnit v on. Sluníčko pak opět září, po noci se rodí den, další datum v kalendáři. Děkujem, ať žije Ben.

0: Kdo po ránu rozsvěcuje slunce?
1: Měsíc.
2: Žárovka ve vnitř.
3: Červenky.
4: Planeta.
5: Nebo třeba nebe.
6: Nebo nějaká hvězda.
7: Kouč je blázní.
8: Motorka, protože vrčí.
9: Je to jako lampa a někdo zatáhne za kabel a ono se to rozsvěcí.

0: I love you. Ano, milujeme náš region, a to i v 7 hodin a 16 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: A jaké v tom regionu bude počasí, to nám řekne meteoroložka Petra Polívková. Nejprve se ptám na aktuální stav, tak jak to vypadá. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak v tuto chvíli máme většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, více oblačnosti je na jihu regionu a teploty se nám pohybují poměrně nízko, většinou mezi 0 až 5 stupně Celsia a lokálně se také vyskytují přízemní mrazíky.
0: Jaký bude celý pátek?
2: V první polovině bude převážně slunečno, ale během odpoledne už bude převažovat trošičku zvětšená oblačnost a ráno a dopoledne budeme mít teda jasno až polojasno. Teď v těch ranních hodinách se může ještě někde výjimečně držet mlha, ale ta se postupně rozpustí. No a během odpoledne očekáváme postupně více oblačnosti. Bude většinou oblačno a večer začne opět oblačnosti od západu ubývat. Dnes to bude bez srážek, takže relativně pěkný den. Nejvyšší teploty dnes vystoupají mezi 15 až 18 stupňů na horách, tam by mělo být někde kolem 12 a nebude nám ani moc foukat, bude vát jen slabý vítr ze západních směrů o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: Před námi je prodloužený víkend, tak se na nás připravte. V příští hodině budeme chtít vědět něco málo o počasí v sobotu, v neděli i v pondělí. Těšíme se. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak spolu komunikují lidé, stroje nebo třeba buňky v těle? Odpovědi nabídne Noc vědy, která se dneska koná od 17 do 22 hodin na Západočeské univerzitě v Plzni. Program letos poprvé doplní také Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy, kde se například dozvíte, jak důležitá je komunikace v péči o pacienty. Co dalšího návštěvníky čeká, to nám poví mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová. Přeje vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: A už mě zajímá, kolik fakult Západočeské univerzity se do programu zapojilo a co například návštěvníci uvidí?
1: Na Západočeské univerzitě se do Noci vědy zapojují všechny naše fakulty a také výzkumná centra. Program je teda opravdu hodně pestrý. My jsme rádi, že letos poprvé otevřeme i fakulty v centru města, takže už nebude ten program koncentrovaný jenom v kampusu na Borech, ale mohou lidé přijít právě třeba i na fakultu filozofickou nebo fakultu pedagogickou. Návštěvníci se dostanou do laboratoří, učeben i ateliérů, kam se běžně nepodívají a uvidí třeba roboty, závodní formuly nebo vesmírný rover, mohou si vyzkoušet kovový 3D tisk, virtuální realitu nebo sledovat chemické reakce přímo před očima. A bude toho i spoustu, co si budou moci sami osahat, budou moci třeba kreslit ve vzduchu, budou moci zkusit matematickou únikovku anebo experimenty se zvukem.
0: Na programu jsou kromě workshopů i přednášky. Můžete na některé z nich pozvat?
1: Určitě je z čeho vybírat. Třeba právě ten tým Formula Student ukáže, že u závodního auta ten výkon nezačíná jen u motoru, ale i u toho, jak spolu jednotlivé jeho části komunikují, a to včetně studentů. Zajímavá bude také panelová diskuze spolku Zvaž vědu s Janem Herzigem, která se od 6 zaměří na umělou inteligenci a kvantové počítače a od 8 hodin potom na vesmír. Tam jsou velmi vítáni středoškoláci i jejich rodiče. A kdo má raději třeba historii spíš než technologie, tak se může vydat na fakultu filozofickou, na přednášku o mohylách, svatyních a tajemstvích Podřipska nebo na večerní přednášku o archeologii Gulagu v Kazachstánu.
0: Už jsme řekli, že letos poprvé se účastní Noci vědy taky Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni. Co ta nabídne návštěvníkům?
1: Ano, my jsme rádi, že letos můžeme propojit oba plzeňské kampusy, takže v nové budově Lékařské fakulty na Lochotíně bude možné medicínu opravdu zažít na vlastní kůži, protože návštěvníci si vyzkouší i chirurgické šití, změřit si, jak jejich tělo reaguje na světlo nebo zvuk a podívají se i na některé anatomické preparáty. Téma komunikace tam tedy dostává úplně jiný rozměr, vědci budou ukazovat, jak spolu komunikuje mozek, nervy, smysly, jednotlivé buňky a jak se tyto signály využívají při poznávání a léčbě lidského těla.
0: No a na závěr nám prosím ještě upřesněte, jestli můžou přijít všichni, nebo je ta akce jenom pro studenty?
1: Ne, určitě. Přijít může opravdu kdokoliv a vstup je zdarma. Na své se tam přijdou jak malí návštěvníci, tak i jejich rodiče, včetně i nejstarší generace, babičky, dědečkové. Naše vědkyně a vědci umí opravdu na dotazy odpovídat všem a nemusíte být žádný odborník, právě naopak, všechno je připravené tak, aby si tu vědu mohli užít i lidé, kteří se s ní běžně nepotkávají. Program tedy začíná v 5 hodin, končí v 10 večer a letos je navíc možné mezi jednotlivými místy, které jsem zmiňovala, cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Stačí si stáhnout jízdenku z pozvánky na webu ZČU.
0: Na Noc vědy nás pozvala mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andrea Čandová. Díky za vaši ranní komunikaci. Nebyl tam robot, byla tam žena.
1: Ne, byla jsem to já.
0: Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav. Narozenin, svátků.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté při dopravně bezpečnostní akci v Plzeňském kraji odhalili 134 přestupků. Celkem zkontrolovali téměř 600 vozidel. Nejvíc přestupků se týkalo překročení povolené rychlosti. Víc než 20 vozidel nebylo v dobrém technickém stavu a více než 10 řidičů za jízdy drželo v ruce mobil. Uvedla to policejní mluvčí Eva Červenková. Dva řidiči pak měli pozitivní orientační test na drogy a jeden měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. V Plzni dnes začne 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne více než 100 snímků a z toho 5 televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Lidé v Klatovech mají jednodušší vyhledávání spojů městské hromadné dopravy. Město spustilo nový webový vyhledávač spojení. Dostupný je třeba na webových stránkách města nebo v mobilní aplikaci Klatovy. Plzeň si dnes připomene osudu lidí, kteří byli v roce 1938 v souvislosti s Mnichovskou dohodou vyhnáni ze svých domovů. Pietní akt se uskuteční v 15 hodin u památníku na Klatovské třídě za Borským parkem nedaleko věznice. Pietní setkání každoročně organizuje Svaz bojovníků za svobodu a Svaz protifašistických bojovníků. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Plzeňské hokejisty dnes čeká další extraligový duel. Tentokrát od 18 hodin nastoupí proti Kladnu. A ještě počasí. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno. Večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 41. a 36. kilometrem ve směru na Prahu opravují značení a uzavřený je pravý jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Braunův mlýn v Janovicích nad Úhlavou má novou střechu. Hornolukavický sběratel Miroslav Štáhl se zaměřuje na staré věci všeho druhu. A před 20 lety tragicky zemřel výtvarník a hudebník Petr Gibson Levora. Více v rubrice O čem se píše za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 7 hodin 40 minut.
1: O čem se píše?
0: V rámci pokračující záchrany Braunova mlýna v Janovicích nad Úhlavou byla v srpnu dokončena výměna střechy objektu. Dočtete se v janovickém zpravodaji. Historický vodní mlýn je v majetku města, nachází se v předhradí Janovického hradu a od roku 2023 prochází revitalizací. Pro veřejnost je přístupný pouze při mimořádných událostech. Za prvním pololetím letošního roku v Horní Lukavici se slovem i obrazem ohlížejí hornolukavické listy. Najdete v nich taky rozhovor se sběratelem starých věcí Miroslavem Štáhlem, který má ve své sbírce například historický pohřební vůz vyrobený v roce 1927 plzeňským kovářem Havránkem. Na výtvarníka, hudebníka, baskytaristu a zpěváka, zakladatele skupiny Jedubaby Petra Gibsona Levoru můžete zavzpomínat s chlumčanským občasníkem. Jak dokládají otištěné fotografie, mezi zájmy rodáka z Chlumčan patřil i život indiánů v Severní Americe a Kanadě. 16. září uplynulo 20 let od jeho tragického úmrtí.

0: první polovině dne slunečno, odpoledne převažující zvětšená oblačnost, takový bude dnešní den v regionu.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami, během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší denní teploty je mezi 15 a 18, na horách do 14 stupňů Celsia, slabý vítr ze západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Na hodinách máme 7:45, absolutně přesně.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 49 minut, domek pana Stillburyho a jiné báchorky. To je kniha povídek, jejímž autorem je Ivo Fencel, vyšla v nakladatelství Artchrist a v tuto chvíli ji můžete vyhrát v telefonické soutěži na lince 221 554 222, když mi řeknete, zdali je Ivo Fencel rodákem z Plzně, Karlových Varů nebo Sokolova. Tak ještě jednou linka k nám, 221 554 222, hezké ráno, kdo tam je?
1: Dobrý den, tady je Bohuš.
0: Bohuš, je zdravím vás, tak povídejte.
1: Tak já bych řekl Vary.
0: Vy mě napínáte, nakonec to byly Vary a odpověď, kterou bohužel nemůžu označit za správnou.
1: Jo.
0: Bohumile, budeme se těšit někdy příště. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak, linka do studia stále stejná, 221 554 222. Hrajete o knihu povídek Domek pana Stillburyho a jiné báchorky a já se ptám, zdali její autor Ivo Fencel je rodákem z Plzně, Karlových Varů nebo Sokolova. Hezké ráno.
2: Dobrý den, tady Marie ze Sence.
0: Dobrý den, paní Marie. Střelte to na mě.
2: Já bych řekla Sokolov.
0: Sokolov, a je to Plzeň.
2: Ano.
0: Bohužel, je mi líto. Mějte se krásně, naschranou.
2: Naschranou.
0: Dneska bohužel bez výhry.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Plzni začíná filmový festival Finále. Lidé se během víkendu můžou zapojit do akce Uklidme Železnorudsko. Francie pošle vojáky do Saudské Arábie na ochranu přístavu Jambů. Zpočátku bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 18 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Lenka Lupínková. Více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře dnes v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků už organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
5: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ně říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ně říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
4: Filmový festival Finále Plzeň potrvá až do středy 30. září. Železnorudsko se opět zapojuje do celorepublikové akce Uklidme Česko. Od dneška až do neděle si můžou lidé vyzvednout pytle a rukavice v infocentru v Železné Rudě nebo v obchodě v Hojsově stráži a vyrazit do přírody pozbírat odpadky. Pokračuje Marcela Ztracená z destinace Šumava žije.
6: Lidé mohou vyrazit uklízet individuálně sami, s rodinou, s přáteli anebo třeba s dětmi. No a sami si mohou vybrat místo, kterému by chtěli rádi trochu pomoci. Je to jednoduchý způsob, jak mohou spojit příjemnou procházku s něčím, co dává opravdu smysl.
4: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli dva lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnic se na okruhu vytvořila kolona. Příčiny nehody policisté vyšetřují. Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saudské Arábie na ochranu přístavu Jambů. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září provoz přístavu omezil útok na ropovod, ze kterého Saudská Arábie obvinila pro iránské milice.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron v televizi TF1 řekl, že Francie vyšle do Saudské Arábie vojáky, radary a systémy protivzdušné obrany. Nespecifikoval, kolika vojáků se to týká. Macron zdůraznil, že se Paříž nechce zapojit do konfliktu, ale chce ochránit provoz rudomořského přístavu. Saudská Arábie může přes přístav v Janbu exportovat ropu a obejít tak Hormuzský průliv. Provoz v průlivu je omezený po americko-izraelských útocích na Irán na začátku roku. Od té doby prudce vzrostly ceny pohonných hmot po celém světě. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech lídek je vybojovali čeští kajakáři i kanoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
0: Počasí.
4: Dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno. Večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Pak bude slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré, aby o předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 mezi 95. a 88. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a provoz je převedený do protisměru. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: A teď otázka. Víte, která rostlina má nejdelší listy? Už za chvilku se to rozvíme z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka. Přejeme hezký pátek, dneska je 25. září, na hodinách 5 minut po 8. hodině.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, odpolední turistický tip vás nasměruje do Sušice. V rámci Sušického týdne kávy, který začíná právě dnes, tam spustili audio procházku městem. Kde sušická kávová stezka začíná a co vás na ní čeká, to povíme za chvilku v malé ochutnávce. Aby nedošlo k mýlce, nepůjde o ochutnávku kávy, ale reportáže.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami, během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší den teploty je mezi 15 a 18, na horách do 14 stupňů Celsia, slabý vítr ze západních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 21 minut, dnešní odpolední turistický tip vás provede sušickou kávovou stezkou. Je plná audionahrávek a můžete si ji projít ode dneška do příští neděle 4. října. Informační centrum je připravilo v rámci sušického týdne kávy. Stezka vede i přes vrch Andělíček, takže je třeba počítat s malým převýšením. Jinak vede městským prostředím, převážně po chodnicích.
1: Vítejte na sušické kávové stezce. Právě začíná vaše kávové dobrodružství.
2: Stezka je takovou audioprocházkou.
3: Popisuje vedoucí informačního centra Dagmar Jíchová.
2: Je doplněná nejen o celý příběh kávy a kaká, ale zároveň je doplněná o důležité body z historie města, jako je třeba sirkárna Solo, cukrárna Fialka a další.
3: Začíná to na náměstí, přijdete do Ička, dostanete k tomu podklad.
2: U nás si přes QR kód otevřete webovou stránku a můžete se vydat na cestu. Pokud by zrovna informační centrum bylo zavřené, bude připravený QR kód také ve výloze.
3: Potřebujeme mobilní telefon s daty.
2: Abyste si tam mohli poslechnout ta jednotlivá zastavení.
3: Takže vy zapínáte telefon, jdeme na to.
2: Nejdřív si přečtete pravidla a už můžete začít. Je třeba povolit přístup k poloze, protože jednotlivá stanoviště se vám odevřou do 100 metrů od vyznačených bodů.
3: Jak je celá stezka dlouhá?
2: Má skoro 6 kilometrů, doporučujeme si vyhradit tak 3 hodiny času, ale můžete jít třeba 2 dny. Postup ve hře je možno uložit na plochu mobilního telefonu a kdykoliv se k němu dál vrátit. Takhle audio ukázky vás čekají na každém stanovišti.
3: Sušická stezka kávy začíná právě dnes a je odemknutá v následujícím týdnu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Na sušickou kávovou stezku se vrátíme v dnešním odpoledním turistickém tipu, a to po 14:30. No a taky se dozvíte, jaká odměna vás čeká v cíli.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Klatovsku.

0: Také v novém školním roce je možné využít program obědy do škol 2026-2027, který umožňuje žákům ze sociálně znevýhodněných rodin získat obědy ve školní jídelně zdarma. Plzeňský kraj přijímá žádosti až do konce března příštího roku. Plzeň dnes u řeky Radbuzy v Cyklistické ulici slavnostně představí novou pobytovou louku s prvním celoročním fotopointem, cestičkami a lavičkami. Galerie výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne zítra a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku už po 11. výstavy prací 200 umělců, dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit. Podrobný program je na webových stránkách akce. Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se předtím v domácím prostředí představí dvakrát. V listopadu se Češi utkají v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Hokejové Kladno bude ve čtvrtém kole hájit neporazitelnost v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. Od 18 hodin Rytíři přivítají Plzeň. A ještě dnešní počasí. Dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno. Večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 41. a 36. kilometrem ve směru na Prahu opravují značení a uzavřený je pravý jízdní pruh. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokud se pohybujete v centru Plzně, máte ode dneška šanci, že ve městě potkáte nějakého herce nebo filmového tvůrce. Startuje totiž další ročník festivalu Finále Plzeň a podrobnosti nabídneme za chvilku. Na hodinách máme 3 minuty po půl deváté. Hezký pátek.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: se chystá na filmovém festivalu Finále Plzeň, to nám teď řekne a tipy z programu zahajovacího dne nabídne Jan Doležal. Tady jsou festivalové minuty.
1: Už dnes startuje 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Jako každoročně se můžete těšit na přehlídku toho nejlepšího, co nabídla česká audiovize za uplynulý rok, celovečerní hrané a animované filmy, dokumenty, televizní projekty i krátké studentské snímky. Kromě toho je připravena i filmová exkurze do sousedního Německa a Polska. Řada premiér a předpremiér, soutěžní sekce a bohatá nabídka pro děti všech věkových kategorií. Doprovodný program se může pochlubit řadou debat, koncertů i výstav, protože filmový festival nejsou jen filmy, ale neopakovatelná atmosféra plná hvězd, nečekaných setkání a jedinečných zážitků. Vrcholem dnešního dne bude slavnostní zahájení, po kterém bude následovat světová premiéra filmu Divočina režisérky Evženie Brabcové. Delegaci k němu dorazí Klára Isová, Jan Vlasák nebo Juraj Loj. Festivalový ruch ale započne ještě předtím. Už v 16.30 odstartuje festival Dovolená v Českém ráji. Od 17.30 bude následovat Polské velikonoční pondělí a komedie Poberta. 18.00 je na programu dokument Má to cenu o hledání skutečné hodnoty umění. Německé kino nabídne od 8 hodin snímek Co ví Marielle o dívce, která náhle získá telepatické schopnosti a začne rozkrývat tajemství svých rodičů. Současně se odehraje i historické drama z prostředí rusínské vesnice založené na skutečných událostech s názvem Potopa. Večer od 20 a 20.15 proběhnou dvě projekce snímku Léčivé účinky sebeklamu s Martinem Stránským v hlavní roli, který obě promítání osobně uvede. Cena vstupenek zůstává i letos příznivá. Jednotlivé lístky pořídíte za 110 korun, s festivalovou akreditací vás jednotlivé projekce vyjdou ještě levněji. Všechny informace najdete na webu festivalfinale.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: je Český rozhlas Plzeň na hodinách 8 hodin a skoro 640 minut.
1: Počasí.
0: Je před námi prodloužený víkend a proto mám pro meteoroložku Petru Polívkovou hodně práce, ale začněme dneškem. Jak zatím vypadá počasí v regionu? Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak většinou máme jasno nebo skoro jasno a teploty už tam stoupají, v tuto chvíli se pohybují mezi 2 až 8 stupni Celsia.
0: Nejprve si tady pověsme, jaký bude celý dnešní den.
2: V první polovině dne bude převážně slunečno, ale během odpoledne už bude převažovat většina oblačnost, takže ráno a dopoledne budeme mít jasno až polojasno. Během odpoledne očekáváme postupně více oblačnosti a bude většinou oblačno, ale večer začne té oblačnosti opět ubývat. A nejvyšší denní teploty dnes mezi 15 až 18 stupni, na horách kolem 12 stupňů a foukat nám moc nebude, bude vát jen slabý vítr ze západních směrů o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: A teď, jak jsem avizoval, hodně práce. Co sobota, neděle, pondělí?
2: Tak zítra budeme mít opět chladné ráno s výskytem přízemních mrazíků a jinak bude slunečno a trochu se oteplí, takže v sobotu bude jasno nebo skoro jasno, kráno se budou v nižších polohách ojediněle vytvářet mlhy, které se budou v těch ranních a dopoledních hodinách rozpouštět. Nejnižší noční teploty očekáváme mezi 7 až 4 stupně Celsia v údolích při uklidnění větru až 2 stupně a místy přízemní mrazíky. A nejvyšší den teploty, jak se zmínila, bude se oteplovat, takže mezi 19 až 22, tedy zhruba o nějaké 3 stupínky více než dnes, ale vítr stále slabý, proměnlivý o rychlostech do 4 metrů za vteřinu. A v těch následujících dnech, nebo v neděli a v pondělí, se bude i nadále slabě oteplovat a bude relativně slunečno, i když ne úplně bez oblačnosti, a také se budou lokálně vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Pravděpodobnost jejich výskytu se bude postupně zvyšovat, takže v neděli bude mít polojasno, ráno opět mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou opět rozpouštět a během odpoledne by mělo být o něco více oblačnosti a bude přechodně až oblačno. Ranní teploty v neděli mezi 9 až 5 stupni Celsia při uklidnění větru až 3 stupně a ojediněle přízemní mrazíky a nejvyšší den teploty, ty nám vystoupí už nad 20 stupňů, měly by se pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. No a na pondělí tam je opět o trošičku tepleji, takže během dne 21 až 25 stupňů, na Plzeňsku až 26 a ráno ty teploty mezi 11 až 7 při uklidnění větru až 5 stupňů. Tam už nepočítáme, že by měly být přízemní mrazíky a bude většinou polojasno, v ranních a dopoledních hodinách se mohou vyskytovat opět lokálně mlhy, které se snad budou rozpouštět.
0: A dobrá zpráva na závěr. Úterý už nechceme. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den. A víc.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na naučné stezce Vysoká u obce Světce roste šibeniční smrk? Má dvě špičky, přičemž ta druhá vyrostla z mohutné větve. Ta se vyklání asi 4 metry do strany a pak se téměř v pravém úhlu stáčí nahoru, kde tvoří další korunu. Strom je velkou raritou, takže tu má i cedulku s popisem. Jeho stáří se odhaduje na více než 100 let. Zastavení u smrku je nedaleko rozhledny Vysoká, kousek za Lurdskou jeskyní.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Cestujícím v Klatovech usnadní orientaci v jízdních řádech MHD nový webový vyhledávač. Plzeň chystá pravidla pro umění ve veřejném prostoru, zpracuje koncepci. Zpočátku bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 18 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupínková. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
2: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Lidé v Klatovech mají jednodušší vyhledávání spojů městské hromadné dopravy. Město spustilo nový webový vyhledávač spojení. Dostupný je třeba na webových stránkách města nebo v mobilní aplikaci Klatovy.
3: Nový vyhledávač cestujícím usnadní orientaci v jízdních řádech i v jednotlivých linkách a jejich trasách a nabízí odjezdy autobusů z konkrétních zastávek. Podle webu města ho ještě doplní i informace o mimořádných situacích a mapa aktuálního provozu, na které bude možné sledovat, kde se jednotlivé autobusy právě nacházejí. Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Plzeň chce systematicky pečovat o umělecká díla ve veřejném prostoru a nastavit transparentní pravidla pro vznik nových. Pravidla k tomu má sjednotit koncepce umění ve veřejném prostoru statutárního města Plzně, jejíž zpracování schválili radní. Dokument má také propojit péči o umění s městskými investicemi a urbanistickým plánováním, informovalo o tom vedení města. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti i umělé inteligenci. Schůzku označil Trumpa za skvělou. Po státní večeři, které se zúčastnili i zástupci největších amerických technologických společností, dnes čeká prezident ještě setkání u čaje za doprovodu jejich manželek.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vát bude slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. A biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Nýřanech až do konce října neprojedete Havířskou ulicí, důvodem jsou stavební práce. A neprůjezdná je také Žitná ulice v Plzni Křimicích. Tady opravují povrch vozovky. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek, chvilka po 9. hodině, i dneska dopoledne se určitě dočkáte rozhlasového kalendária a do studia už za chvilku vkročí Mirka Kuncmadová se svým receptem. Chystá nějaké slané pečivo. Víc jsem z ní nedostal, tak snad budu za chvilku úspěšnější. Tak hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Ten vůz už možná jel, ale recept ten dneska ještě nejel. Tak je tady Mirka Kuncmanová. Dobrý den.
2: Dobrý den, přijela jsem.
1: Přijela, budeme se bavit o svátku svatého Václava, to je vždycky příležitost něco dobrého si udělat. Tak jak jste to letos vyřešila? Co byste tak doporučila?
2: Já jsem tak o tom přemýšlela, že ty sladké moučníky, na ty jsem v poslední době dávala dost receptů, a tak mě napadlo upec něco docela jiného. Dneska si připravíme výborné slané pečivo, mimochodem doma ho připravuju hodně často a nikdy mi nějak nenapadlo, prostě ten recept jsem dal, zdal se mi strašně jednoduché. Jako jo. Ale to pečivo vydrží dlouhovláčné díky použitému oleji v těstě. Hodí se všude tam, kde běžné světlé pečivo, ale třeba i k přípravě chuťovek, plněným bagetkám nebo v kombinaci s dobrými sýry jako pochoutka k vínu či pivu. Obzvlášť použijeme-li jeho pikantnější variantu slanou polevu. Použít ho lze i jako příloha k zeleninovým, luštěninovým, masitým a drůbežím pokrmům. Ale poslední dobou musím říct, že ho dělám třeba i k merendě. A ta merenda, myslím si, že je v poslední době hodně aktuální. Ty švestky dozrávaly nebo dozrály a je to hodně aktuální.
1: Tak zní to zajímavě, ten recept nemá vůbec žádný nadpis, tady je prostě napsáno slané pečivo.
2: Přesně tak. Někomu se může zdát, že to je podobné, kdo navštěvuje třeba Chorvatsko, tak podobné pečivo mají pod názvem slanec, nebo slanac. Mm-hmm. Takže je to taková varianta a z toho těsta vlastně můžete dělat cokoliv, buď teda to pečivo, které si dneska řekneme, nebo třeba bagety silnější, i večky na chlebíčky, anebo jenom takové bulky.
1: Tak už jsme posluchače navnadili, pojďme na suroviny.
2: Tak si připravíme 20 gramů droždí, půl kávové lžičky cukru, 500 gramů hladké mouky, jednu kávovou lžičku soli, 300 ml mléka, 4 polévkové lžíce oleje. Na tu slanou variantu, na tu polivu si připravíme jednu polévkovou lžíci hladké mouky, jednu polévkovou lžíci majzeny, což je kukuřiční škrob, v některém případě můžeme použít i ten bramborový, dále jednu kávovou lžičku soli a 2 polévkové lžíce vody. To je všechno.
1: Dobře, tak já ty suroviny zopakuji. 20 gramů droždí, půl kávové lžičky cukru, 500 gramů hladké mouky, kávová lžička soli, pak je tu 300 ml mléka a 4 polévkové lžíce oleje. A na tu slanou polevu, kterou jste zmiňovala už v úvodu, tak potřebujeme jednu polévkovou lžíci hladké mouky, jednu polévkovou lžíci majzeny a jednu kávovou lžičku soli a k tomu ještě 2 polévkové lžíce vody. No to jsem zvědav, co z toho vznikne, z těch surovin.
2: Poleva.
1: Dobře, pojďme na to.
2: V míse mícháme droždí s cukrem, až se droždí rozpustí. Pak přidáme mouku, vlažné mléko, olej, sůl a vypracujeme vláčné těsto, které poprášíme moukou a pod utěrkou necháme na teplém místě kynout. Vykynuté předáme na pracovní desku a rozdělíme na 8 až 10 stejných dílů. Z každého vytvarujeme bochánek a každý rozválíme na oválnou placku. Každou ze širší strany stočíme jako rohlík. Přendáme na plech, vyložen pečicím papírem a necháme ještě zhruba půl hodiny kynout. Pak je lehce pomažeme olejem a v předehřáté troubě při 200 stupních Celsia pečeme cirka 10 minut. Jestli se rozhodneme pro tu slanější variantu, potom pocákáme každý kousek pečiva slanou polevou a dopečeme. Dopékáme při 180 stupních Celsia do růžového zbarvení. Že si řekněme, jak připravíme tu polevu, to je velmi jednoduché, všechny ingredience smícháme a dobře promícháme. Ta celková doba přípravy asi 2 hodiny a z tohoto množství máme 8 až 10 kousků toho pečiva. Když budeme dělat bagetku, tak máme třeba 4 ty bagetky. To záleží na tom, pro co se rozhodneme.
1: Ano, jaký tvar toho pečiva vlastně
2: přesně
1: bude,
2: tak.
1: Jaké to bude množství. Mhm. No tak zní to relativně jednoduše. A vy říkáte, že zhruba 2 hodiny přípravy, ale včetně pečení. Tedy.
2: Včetně pečení,
1: tak,
2: úplně
1: tak,
2: od začátku do konce. No to i rychle kyne, protože tam vlastně není moc toho tuku. Je to takové lehké těsto a jak jsem už říkala v úvodu, vydrží opravdu dlouho vláčné.
1: Svatováclavský kuchařský tip od Mirky Kuncmanové. Děkujeme za něj. Přeju
2: vám. Se stalo.
1: Hlavně pevné zdraví, jsme takové duo s invalidost.
2: Ano, tady ano, ano.
1: Tak příští týden už to bude lepší určitě.
2: No, uvidíme.
1: Držím palce.
2: Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dnes si poslechneme dvojici Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř.
2: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
3: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
2: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku, s názvem Prolhané Karel.
0: Český rozhlas Plzeň.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Začíná filmový festival Finále Plzeň. 39. ročník nabídne přes 100 českých filmů, premiéry, speciální sekce a doprovodný program. Slavnostní zahájení začíná v 19 hodin ve velkém sále Měšťanské besedy. No a víc nám k tomu řeknou naši dnešní dopolední hosté už po 10. hodině. Do Smetanových a Kopeckého sadů v Plzni můžete vyrazit na 10. ročník plzeňského festivalu vína. Od 13 hodin vás tam čeká ochutnávka vín z českých a moravských vinařství. O hudební doprovod se postará cymbálová Muzika Kaňůr a Berenika Kohoutová. Letošním tématem vědecko-popularizační akce Noc vědy je komunikace. Do kampusu Lékařské fakulty v Plzni a dalších univerzitních prostor můžete přijít od 17 hodin na interaktivní experimenty, ukázky, přednášky a workshopy. Vstup je zdarma. V Country Saloonu v Beňovech u Klatov začíná v 6:30 koncert klatovské country kapely 3G, která je pokračovatelkou původní skupiny Frc. Varhaní koncert zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nebevzetí Panny Marie na Gétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha nebo France Schuberta. A dnešní noc vědy Institutu lázeňství a balneologie nabídne v karlovarských Alžbětích

0: Máme 8 minut po půl desáté, opravdu nevím jak v Mexiku, ale čeští zemědělci v těchto dnech sklízejí z polí kukuřici. Podle odhadu Českého statistického úřadu ale budou letošní výnosy oproti loňsku až o 20% horší. Důvodem je sucho, horké letní počasí a nedostatek vody, bez které kukuřice špatně vzešla a nemohla se dobře vyvíjet. Situace se ale liší místo od místa. Například zemědělci ve Staňkově na Domažlicku odhadují ztráty až kolem 50%.
1: Jsme na poli vedle Osvračína. Naše kukuřice jakoby je nevyrovnaná. Je to díky přísušku, který přišel pro letošní rok.
2: Ukazuje mi agronom Michal Hajs.
1: Tady ta kukuřice, kde jsme, je jedna z těch průměrnějších. Jsou i horší.
2: Ta kukuřice, která není moc vysoká, je taková hubená.
1: Letošní počasí se projevilo, dá se říct, že vlastně ta rostlina je nevyrovnaná. Palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Když jsou tam dvě, tak druhá je úplně nedovyvinutá. Běžný je, že prostě rostlina má přes 2,5 metru, palice jsou tam dvě, palice je dojetá až do špičky. To bych řekl, že asi je tak nějak optimální stav.
2: A ten teda letos moc není.
1: Ten letos určitě není. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny. Jo, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy. Určitě je to tím přísuškem. Jo, 100% to tak je.
2: Na co vy vlastně tu kukuřici používáte?
1: My používáme hlavně na siláž. Jo, na siláž pro dobytek, pro bioplynku.
2: No a budete mít dost krmiva pro dobytek?
1: Když jsem to teď počítal, tak si myslím, že bychom měli určitě víc, ale radši se jistíme tím, že máme osyty jílky, dali jsme o 30% víc žita, takže nahraďme to synéží.
2: A ten výnos odhadujete jak, celkový výnos?
1: 50% mínus, takže budeme muset o nějakých cirka 10% navýšit. Uvidíme po dalším jaru. Kdyby takový bylo nadbytek, tak si myslím, že se prodá bez problému.
2: Spokojeni nejsou ani zemědělci ve Štichovicích na severním Plzeňsku. Kukuřici jim tam částečně zničila divoká prasata a jelen sika. Zbytek zavinilo počasí, potvrzuje předseda družstva Václav Bulín.
3: Kukuřice dopadla špatně, ty palice nejsou, nebo jsou špatný. A i ta sušina, ten habitus té rostliny byl suchý, takže ten rok přežijeme, ale kvalita dobrá nebyla. A samozřejmě i to množství bylo menší.
2: I tady plánují příští rok vysít kukuřici na více plochách než letos. Z Plzeňska a z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Domažlicku.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň.

Máme chvilku po 3/4 na 10. Vzpomeňte si na hodiny dějepisu. Jediný letopočet, který si mnoho z nás pamatuje, je 1212. Pamatujete? Zlatá bula sicilská. A ta je spojena, a to málo kdo ví, s dnešním datem, 25. zářím. Víc řekneme v rozhlasovém kalendáři už za malou chvilku. Slovo dostane Petr Jungmann.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

Tak to byl jeden dík od Jiřího Korna, za 3 minuty bude 10, chystáme pro vás čerstvé zprávy a potom už si budeme povídat s dnešními dopoledními hosty, a to na téma finále Plzeň. Tenhle festival dneska začíná.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Kvůli velkému suchu přechází lesy města Rokycany na hospodaření bez vytváření pasek. Plzeň si připomene osudy lidí vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Zpočátku bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupínková. Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
2: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
0: Podle opozice taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vyjádření vlády zjišťujeme. Poslanci by mohli hlasovat o nedůvěře v příštím týdnu. Rokycanští lesníci mění způsob kácení a na více než 3,5 tisících hektarech se nově vyhýbají plošnému odlesňování. V lesích kácí jen jednotlivé stromy, aby do porostu dostali světlo pro mladé sazenice, které tak lépe vzdorují horku. Protože ale jarní výsadbu z poloviny zničilo letní extrémní sucho, na podzim lesníci vysadí přibližně 100 tisíc nových stromků, říká ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda.
3: Bohužel to letošní sucho nám způsobilo minimálně 50% ztráty a budeme muset to vše sázet znova, což je teda otázka mnoha set tisíc korun. Něco stojí sazenice, ale hlavně práce je hodně drahá v dnešní době. Předpokládáme, že bychom znova zalesňovali na konci října začátkem listopadu.
0: Plzni si dnes připomenou osudy lidí, kteří byli v roce 1938 v souvislosti s Mnichovskou dohodou vyhnáni ze svých domovů. Pietní akt se uskuteční v 15 hodin u památníku na Klatovské třídě za Borským parkem nedaleko věznice. Pietní setkání každoročně organizuje Svaz bojovníků za svobodu a Svaz protifašistických bojovníků. Sport. Tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál s turnajovou sedmičkou Kanaďanem Šapovalovem 2-6 a 3-6.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude jasno až polojasno, zpočátku výjimečně i s mlhami. Během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno, večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vát bude slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V zelené lhotě na Klatovsku u Zelenského potoka se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. A na dálnici D5 mezi 128. a 131. kilometrem ve směru na Rozvadov projíždí pomalu jedoucí auto údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Filmy hrané, dokumentární i animované, to je přehlídka a soutěž české filmové tvorby Finále Plzeň. V den zahájení letošního ročníku vítáme jako hosty dvě dámy, které to mají celé na starosti. Jaká je jejich tepová frekvence? No, zkontrolujeme už za chviličku a to živě v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: 10 hodin a skoro 10 minut, čas přivítat naše dnešní dopolední hosty. Povídat si budeme o finále Plzeň 2026, které zrovna dneska začíná. A já tu mám dvě dámy, které to mají celé na starosti, jak jsem řekl v úvodu, totiž ředitelku festivalu Evu Veruňkovou Košařovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vítám také uměleckou ředitelku Lenku Tyrpákovou. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Vy jste si tak hezky zaspívali tady z Brontosaury.
2: Ano, máte hezkou hudební dramaturgii.
0: Děkujeme. Není to ale o muzice, je to o filmu dneska to povídání. A taky jsem slíbil, že se zeptám na váš zdravotní stav, na tepovou frekvenci, krevní tlak a tak dále. Je to už na špičce v tuhle chvíli, paní ředitelko?
2: Bude hůř.
1: Já myslím, že ty přístroje už by to ani nezvládaly měřit, tak to radši ani nepokoušíme.
2: Ano.
0: No je třeba asi říct posluchačům, jak dlouho jste s festivalem spojené. Dá se to nějak spočítat na roky?
1: Dá, u mě je to teda pořádná řádka let, protože tak ředitelku jako takovou celého festivalu dělám 11. rokem, ale předtím já už jsem na festivalu působila vlastně dlouho, já jsem si to opravdu vyšlapala od té brigádnice, kdy jsem začínala někdy v 16 letech, no takže to je pořádná řádka let.
0: Co Lenka?
2: Já jsem se přidala před 4 lety. Tohle je můj čtvrtý ročník v pozici umělecké ředitelky.
0: A taky jste začínala od Piky nějakou brigádou nebo něčím takovým? Nebo?
2: To jsem začínala, ale na jiném festivalu. Tam jsem strávila téměř, no to nebudeme říct, hodně.
0: Dobře, takže ale s nějakými zkušenostmi už jste do finále samozřejmě přišli.
2: No tak to rozhodně, s velmi bohatými.
0: Liší se to letošní finále od těch předešlých? Je to v něčem jiné i třeba pro vás jako pro organizátorky?
1: Nemyslím si. Asi bych řekla, že ne. Ono každým rokem prostě jsou věci, které se vedou, které se úplně nevedou. Partneři přichází, odchází, nám naštěstí poslední roky už žádný neodchází, ale vždycky někdo přibývá, takže to jsme rádi. Samozřejmě pracujeme s veřejnými dotacemi, takže tam taky je dost často proměna, se kterou musíme nějakým způsobem pracovat, ale myslím, že už jsme na to docela zvyklí.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem ten program finále vzniká. Kdo vybírá ty filmy do té přehlídky? To mě zajímá.
2: Tak já...
1: Tak já
2: ty filmy vybírám. Ne. To si samozřejmě děláme trochu legraci, konzultujeme, jsou sekce, které konzultujeme s Evou, i s Petrem, s ohledem třeba i na zkušenost s tím, jací jsou plzeňští diváci, jaké publikum je cílové. A u těch soutěžních sekcí konkrétně tam máme opravdu výběrové komise, s nimiž prostě nakoukáme všechny přihlášené filmy a potom diskutujeme a tak vzniká ten finální výběr. Jako není to jednočlenný tým určitě. Mm.
0: To znamená, že když jsem tvůrce filmu českého za rok 25-26, přihlásím se do finále a čekám, jestli budu vybrán do soutěžní sekce? Je to tak?
2: Je to tak, že mělo by být učiněno zadost tady té proceduře, ale samozřejmě já se snažím to monitorovat průběžně, jsme v kontaktu s producenty, producentkami, víme, co se děje, takže máme přehled o tom, co ta audiovize v tom konkrétním roce přináší, ale je to skutečně tak, že ten, kdo stojí za výrobou toho filmu, tedy producent, v případě třeba televizní soutěže, jsou to ty televizní stanice a podobně, nebo školy filmové v případě krátkometrážní soutěže musí do určitého data, což je někdy konec května, přihlásit ten film oficiálně přes naší webovou stránku. V tu chvíli my vidíme v systému všechny ty přihlášené filmy a ty samozřejmě posoudíme a nějakým způsobem vyhodnotíme a buď se v programu objeví nebo neobjeví. A pak je ta sekce těch premiérových, předpremiérových filmů, tak tam samozřejmě ta procedura je poněkud jiná. Tam se snažíme vlastně zjišťovat, co už bude, takže neustále bombardujeme prostě distributory, producenty, všichni nás mají rádi a pořád se ptáme, máte něco pro finále, co nám můžete dát a tak. A samozřejmě tam je ve hře spousta faktorů, záleží třeba, když jde o celometrážní filmy, které mají nějaké mezinárodní ambice, tak v tom případě třeba ti producenti ještě řeší vlastně, kde by mohla proběhnout světová premiéra, jestli stihnou odpremiérovat před námi nebo po nás a tak. Takže je to skutečně takový balíček mnoha faktorů a je to trošku alchymie to poskládat.
0: Takový festival musí mít taky dobrý marketing. Vy vždycky máte nějaký slogan. Letos je to mezi plátnem a zemí.
1: Ano.
0: To vymyslel kdo, prosím?
1: Tak my už dlouhou dobu spolupracujeme s Jaroslavem Maškem, což je náš takový vrchní kreativec, kreativní
2: vizionář.
1: Ano, no, ano. Který vlastně už několik let stojí za celkovou podobou festivalu těch kampaní, ale musíme říct, že právě je to tak a on si na tom dává hodně záležet a my jsme moc rádi, že to opravdu nekončí jenom tím, že se napíše něco na plátno nebo na plagát a tam to prostě já tím to končí, ale on se snaží opravdu vždy to dané téma toho ročníku přenést do celého toho festivalu, takže když potom diváci přijdou do besedy, tak v podstatě ten daný slogan vidí všude, propisuje se prostě do všeho, do ceremoniálů, propisuje se do podoby měšťanské besedy, zkrátka není úniku. Takže ano, letos je to mezi plátnem a zemí, což by mělo symbolizovat to, co kvitují všichni na festivalu a to je taková ta specifická atmosféra. Ono se čím dál tím víc opravdu potvrzuje, že diváci chodí na finále za tím zážitkem. Za tím, že si můžou povídat s tvůrci, dají si kávu, skleničku, popovídají si s kamarády, jdou na ten film, pak ho rozebírají. Takže je to opravdu jiné, než si sednou doma před obrazovku a to je něco právě, co vzniká mezi plátnem a zemí, ta atmosféra.
0: Rozumím. A děkuju za to vysvětlení. To je fajn. Za chvilku pokračujeme s dalšími podrobnostmi o festivalu Finále.

0: Eva Veruňková-Košařová a Lenka Tyrpáková jsou našimi dnešními hosty. Povídáme si o finále Plzeň, které dnes začíná, 30. končí. A my jsme skončili u toho marketingu, u toho sloganu. Já bych ještě navázal, protože vysíláme tady rozhlasový spot, ve kterém se rapuje. A to je nějaký útok na mladou generaci, co se týče filmové produkce a návštěvy finále?
1: Útok, myslíte, že se snažíme zacílit.
0: Tak.
1: My chceme přitáhnout, ne na ně útočit.
2: Ano. Nemyslím si, že to je úplně primární záměr, ale jak jsem říkala, že dlouho spolupracujeme s Járou Maškem, tak my delší dobu spolupracujeme i s Honzou Doleželem, což mimo jiné je tvůrce, hudebník, který nás reprezentoval v Eurovizi před pár lety. Teď s námi pracuje právě i v oddělení marketingu a mimo jiné dělal například minulý rok velmi oblíbené videa z festivalu. No a on teďka se zhlídnul v tom, že vydal i, myslím si, že vydal, veď, i rapovou desku a tak nějak se to propsalo i do finále, takže se tam tak jako všechno hezky spojuje.
0: Z pohledu organizátorů, co zbývá dotáhnout? Jsou nějaké otazníky, co ještě potřebujete programově poskládat, potvrdit. Nevím teď, jestli v té filmové sekci, anebo třeba v sekci hostů, že se někdo přihlašuje, odhlašuje a tak dále.
1: No tak to je samozřejmě
2: živelné.
1: To je samozřejmě živelné. Jako program, tedy doufáme, že máme stabilní. V tom bychom neradi a nerady, aby se nějaké změny jako nastávaly. Ale s těmi hosty samozřejmě je to jaký podzimní choroby, virózy, jiný ty nějaký záležitosti a podobně, takže tam nějaký změny ještě nastávat můžou a je to prostě takový živý organismus, ten festival, takže přesně včera jsem řešila, někdo nemůže na panel, takže rychle koukám, kdo bude jak doplnit. Je to samozřejmě trošku vždycky adrenalin, ale máme to rádi.
2: Ano, a zároveň musím říct, že se nám stává, že se někteří hosté samozřejmě omluví, ale zároveň třeba někteří přibydou, ani nevíme jak v průběhu festivalu, protože i u těch známých tváří, že jim třeba odpadne zrovna nějaký projekt, který měli natáčení se změní a tak dále, takže nakonec přijedou, takže opravdu je to takové živelné.
0: No říká se slibem nezarmoutíš, pojďme slíbit divákům finále nějaké osobnosti, které třeba už v tuhle chvíli máte potvrzené a vypadá to na skoro 100%, takhle to řeknu.
2: Slíbíme, tak já začnu hned dnešním večerem, protože tam by to mohlo, doufejme, klapnout.
1: Tam to klapne.
2: Určitě také k zahajovacímu filmu Divočina, který je vlastně i součástí ceremoniálu slavnostního zahájení, ale zároveň ho v jiném sále promítáme i klasicky pro veřejnost, je to světová premiéra, tak přijede Klára Isová, která vlastně hraje hlavní roli, Juraj Loj, který je možná známý tady více ještě svou rolí z minulého roku z Burmistra, a Jan Vlasák, samozřejmě další tvůrci, pak určitě bych zmínila Aňu Geislerovou, která přijede k filmu Pramen a bude i se svojí sestrou Ester Geislerovou uvádět dokument o jejich tatínkovi 2 deci tuše. K filmu Čika Čeka přijede Jancina, Pavla Tomicová, Jitka Schneiderová, Léčivé účinky sebeklamu. To je film, který už jsme dvakrát přidávali. A dnes večer ho bude uvádět mimo jiné i Martin Stránský, který tam hraje hlavní roli. Takže tam možná můžeme pozvat jednu a projekce. Dnes je určitě vyprodaná, ale právě jsme dnes na 8:45 přidávali ještě další. Tam myslím, že ještě nějaký lístky zbývají. K 5 švestkám, tak tam přijede Jan Svěrák, Petr Kostka, Oldřich Kajzer, Dana Sislová, Jirka Mádl přijede, Josef Trojan k seriálu Hec, který vlastně bude mít na finále také svoji premiéru. Přijede Jana Plotková, Milena Štajmaslová, k zakončovacímu Virbl, pak zakončovacímu filmu Virbl, který mimo jiné se natáčel i v Plzeňském kraji, tak přijede David Švehlík. No a je jich samozřejmě ještě mnohem víc a víc.
0: No, vyjmenovala jste toho, to opravdu hodně.
2: Já jsem se snažila mluvit rychle.
1: To byla neuvěřitelná rychlost, to se musím naučit.
0: Tak hosty osobnosti máme, slíbené alespoň tedy, a vypadá to, že skutečně, že přijedou, že tady v Plzni budou jako hosti. A teď mi řekněte, když se tam vydám bez vstupenky do toho děje, toho festivalu, jak jste řekla v tom minulém vstupu, načerpat tu atmosféru, třeba někoho potkat, někoho vidět, dát si s někým kávu. Je možné tam přijít v úvozovkách, jak se říká, nečesky na blind?
2: Určitě. Záleží jenom, jestli chcete pít tu kávu ve festivalové atmosféře nebo jít i na nějaký film. Tak některé filmy už jsou vyprodané, některé samozřejmě tam lístky ještě jsou a můžete buď si teda zakoupit lístky přes náš web, a nebo už fungují ode dneška i pokladny přímo v Měšťanské besedě, takže tam určitě naše kolegyně se o vás rádi postarají. Nicméně i pokud chcete jít jenom na tu kávu a třeba sedět vedle někoho slavného, tak se to klidně taky dá. Máme vlastně v Měšťanské besedě dvě kavárny, nefunguje jenom ta přední, ale funguje ještě jedna kavárna vlastně v dalších prostorách Měšťanské besedy. Takže určitě není vůbec problém se třeba přijít jenom podívat a nasát festivalovou atmosféru.
0: Naše dnešní hosté určitě mají filmový vkus vytříbený, tak se za chvilku zeptám na jejich favoritní film.

0: Ještě chvilku si s našimi dnešními hosty budeme povídat o festivalu Finále Plzeň. Samozřejmě se jedná, a to asi tady nemusím už teď předesílat, o přehlídku soutěž českých celovečerních hraných dokumentárních, televizních, internetových i studentských filmů. A já jsem předeslal otázku na vkus našich hostů, na favority vás obou, dámy. Takže můžete vůbec prozradit, kterému filmu v soutěži držíte palce?
1: Tak to určitě prozrazovat. Já za sebe nebudu, ale já spíš můžu říct, že se moc těším na reakce diváků na ty snímky nebo televizní díla, které ještě nikdo neviděl, to znamená na reakce na ty premiérové, předpremiérové projekty a je to, myslím, unikátní příležitost v finále v tom, že diváci ty seriály, které jinak sledují prostě z pohodlí svých pohovek, mohou vidět na velkém plátně, na kvalitní projekci a ještě s tou přidanou hodnotou, že je tam k tomu ta projekce, která jim k tomu
2: delegace.
1: Řekne...
2: Delegace.
1: Pardon. Ano, projekce je tam a jsou tam i ty delegace, které jim k tomu ještě poskytnou nějaké zákulisní pikantérie například. Takže určitě se těším, že diváci budou mít možnost vidět seriál Heads, což je takový neo-western se Stanislavem Majerem, Janou Plotkou, Petrou Hřebíčkovou. Těším se na to, jak budou reagovat na minisérii Sériový manžel, kde se Jakub Prachař objeví v takové netypické roli sňatkového podvodníka, je to inspirované skutečným příběhem, to je opravdu jako pozoruhodný seriál. Pak je tam psychologická miniserie Táta s Davidem Novotným ve skvělé roli, nebo skvělým hereckým výkonem v roli otce, který bojuje za spravedlnost pro svého syna. Muži v letu, kde se představí Bolek Polívka s Pavlem Zedničkem a Miroslavem Donutilem. A pak se těším na projekci dokumentu o pozoruhodném americkém kameramanovi Robert Richardson Bílý ďábel Jany Hojdové, což je vlastně kameramanka a toto je její dokumentární režijní debut a je to snímek, který těsně skončil druhý za Bárou Basikovou v hlasování o cenu diváků na Karlovarském festivalu. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne tady u nás.
0: Tak to je typu habaděj tedy.
1: Ano.
0: Komu ne drží palce, ale koho má za favorita paní ředitelka?
3: Tak nějaké favority jsou...

0: a samozřejmě dětské role. Ten film je vhodný pro děti přibližně od 8 let, ale myslím si, že je to film, který zase stylem tady dlouhou dobu nebyl v Čechách natočený, takže to bych určitě doporučila za sebe já.
1: Kam se posluchači můžou podívat, co se týče internetu, sociálních sítí a tak dále? Mluvili jsme tady o jaksi náhle přidaných projekcích a takové asi budou přibývat během festivalu. Tak kde jsou aktuální informace?
0: Určitě přibývat asi ještě přidané projekce budou a už přibývají. Vlastně já myslím, že jsme přidávali první projekce už týden před festivalem, ale nejaktuálnější informace na našich webových stránkách www.festivalfinale.cz nebo samozřejmě na našich sociálních sítích.
1: Výborně. Tak srdečně zveme posluchače jak na sociální sítě a na web, ale hlavně na festival. Nakonec ještě možná taková otázka na tělo. Mám pocit nebo dojem, že třeba ten divák filmový dneska už je takový trochu rozmazlený. Vy jste to tady několikrát řekli, že třeba odmítne tu velkou projekci, že dá přednost tomu gauči, té pohovce doma. Mění se filmový divák v Česku?
0: Za mě naopak, samozřejmě jsou diváci a nemůžeme to asi srovnávat s nějakou dobou, třeba dejme tomu před 20-25 lety, kdy ještě nebyly multikina, nebyly VOD platformy jako Netflix a tak dále. Nicméně pro nás si nemyslím, že až tak nastala nějaká velká změna, možná právě už naopak zase byl nějaký boom, ale teď se to překlápí zpátky k tomu, že ty diváci skutečně jdou za tím zážitkem a vyhledávají ten sdílený zážitek. Pořád je to strašně důležité. Takže my i máme zkušenost i z našich třeba letních akcí, že i filmy, které třeba už jsou na nějaký platformě a můžou si ho pustit doma v televizi, tak to tu návštěvnost vůbec neovlivní. Takže my se toho nebojíme a naopak jsme rádi, že si můžeme naše diváky rozmazlovat a že ví, za jakou kvalitou můžou přijít.
1: Jste stejného názoru, Lenko?
2: Já určitě si taky myslím, že se to vlastně nějakým způsobem zlepšuje. Je pravda, že diváci možná jsou v něčem rozmazlenější a čekají, že k tomu bude ještě něco extra k té projekci třeba. Takže teď jsou hodně populární ty eventové akce, kde se kolem toho ještě dělá třeba debata nebo něco dalšího. Ale jako obecně mám pocit, že třeba během covidu jsme všichni pochopili, jak nám chybí přesně to, co pojmenovala Evička jako sdílený zážitek a že se zase zpátky vrátili do těch kin, divadel, sálů a že je to prostě i obecně ta festivalová atmosféra je něco tak jako unikátního a nenahraditelného, že se nebojím, že nás VOD platformy převálcují.
1: Dobře, děkuju za vaše slova. Přeju vám nízký tlak a tepovou frekvenci v normálu. Když jsme tím začali, tak tím taky skončíme.
2: To se asi nepovede, ale děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Eva Veruňková-Košařová, Lenka Tyrpáková, díky moc, nashledanou.
0: Děkujeme za pozvání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Naše další aktualita, složky integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji budou mít společné operační středisko. Hasiči, záchranáři, policisté i strážníci tak budou mít svoje dispečinky v jednom objektu. Spolupráce hlavně při řešení mimořádných událostí bude efektivnější. Podrobnosti v reportáži už za chvilku.

0: areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. Určené je pro všechny složky IZS. Hotovo bude za 2 roky. Pak se do nového objektu přestěhují hasiči, záchranáři, policisté i strážníci. Spolupráce mezi jednotlivými složkami tak bude rychlejší. Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj asi 550 milionů korun. S financováním pomůže také evropská dotace.
1: Rychlejší předávání informací, lepší koordinace zásahu a připravenost na řešení mimořádných událostí. To všechno bude řešit společné operační středisko integrovaného záchranného systému. Jak říká ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, právě při mimořádných událostech jde o čas.
2: Všechny složky tam mají své operační středisko, které je odděleno tak, aby umožňoval ten systém výkon služby, řekněme, v době míru, tak aby se nerušili vzájemně, ale v momentě, kdy potřebují součinnost křížem krážem, policista se zdravotníkem, hasič se zdravotníkem, s policistou, tak udělají 3-4 kroky a jsou vlastně s tím svým protějškem, s tím operačním důstojníkem nebo dispečerem a můžou už koordinovat svůj vzájemný postup.
1: Podle ředitele záchranné služby Jiřího Smetany je společné operační středisko v podstatě mozkem celého systému.
3: A tím, že my navíc ještě teď ta střediska propojíme, tak vlastně vytvoříme takový jakoby super organismus, který může organizovat a ovládat celý ten integrovaný záchranný systém.
1: Pro policii bude mít nové propojení význam zejména při přijímání bezpečnostních opatření a řízení nasazených sil, doplňuje ředitel krajských policistů Michal Šavrňa.
4: Každá složka spravuje určité informace a databáze a ve chvíli, kdy budou spolupracovat na jednom místě, tak tyto informace z databází, z kamerových systémů a podobně si můžou bezprostředně vyměnit a informovat se o reálné situaci, která se venku odehrává.
1: Součástí společného operačního střediska bude i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
5: Samozřejmě bude tam minimálně ve směně jeden člověk, ale samozřejmě v případě potřeby, tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
6: To znamená, že ta rychlost, ta domluva, to spojení je hrozně důležité z toho jednoho místa, jak pro všechny složky, tak samozřejmě i pro armádu.
5: Ano, přesně tak. A dáme příklad, jakoby v rámci plnění například obranných plánů Severoatlantické aliance, tak musíme zabezpečit průjezd například vojenské techniky, kolon a podobně, což samozřejmě má dopad na obyvatele daných krajů. A tady je nutná právě opravdu velmi úzká koordinace. A ještě bych zmínil jeden fakt, který teď samozřejmě řešíme, a to jsou aktuální hrozby například v oblasti dronové ochrany. A tady budeme sdílet právě data informace z hlediska antidronového systému, který armáda intenzivně buduje.
1: Všechny složky v objektu získají kanceláře, serverovny a další zázemí, včetně posilovny a 10 pokojů pro krátkodobé ubytování. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Teď 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policistům se po rozsáhlé pátrací akci v lesích u Tění na Rokycansku podařilo najít ztracenou seniorku. V Kašpersko-Horském kyně si dnes můžou lidé popovídat s rodilými mluvčími z několika zemí. Vodojem Odolena voda připravují k čištění. Kvůli vysoké koncentraci olova by lidé v okolí pít vodu z kohoutku neměli. Zpočátku bude jasno až polojasno, později oblačno, teploty do 18 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupinková. Pátrání po 73-leté houbařce u obce Těně na Rokycansku skončilo úspěšně. Seniorku našli podchlazenou v lese u Záječova na Berounsku. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
2: Pohřešovanou 73-letou seniorku, která se ztratila ve středu při sbírání hub, se dnes ráno našla živá, ač s nějakým zraněním, u lesa v katastru obce Záječov na Berounsku, a to díky všímavé ženě, která nás kontaktovala na tísňové lince.
0: Policisté v souvislosti s probíhající houbařskou sezónou doporučují lidem předem informovat příbuzné o místě pobytu a používat výrazné barevné nebo reflexní oblečení. V Kašperských horách dnes slaví Evropský den jazyků. Osmým rokem tam k tomuto dni dobrovolníci pořádají Kašperskohorský pavilon. Dopoledne je program pro školy, odpoledne pro veřejnost. V prostorách kina se tak můžou lidé setkat a popovídat si s několika rodilými mluvčími. Kromě němčiny, angličtiny, polštiny zazní i další jazyky, říká organizátorka Martina Vrbová.
3: My tady budeme mít 8 stolečků, mezi nimi bude tradičně už rétorománský stoleček, letos bude i bulharština navíc a lidé si můžou kolovat takhle mezi těmi stolečky, poslechnout si, jak některé jazyky znějí, vyzkoušet si třeba výslovnost nebo si zkusit něco říct, naučit se nějaký jazykolam a také se něco o těch zemích dozvědět.
0: Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let v Azerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími třemi zápasy ve skupině druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, během odpoledne očekáváme postupně většinou oblačno. Večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vád bude slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte na dálnici D5 mezi 128. a 131. kilometrem úboru na Tachovsku ve směru na Rozvadov. Projíždí pomalu jedoucí auto údržby. Jeďte v tomto úseku velmi opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme chvilku po 11. hodině, pátek, a tak naše vysílání bude patřit počasí. Řekneme vám, jak bude o prodlouženém víkendu, tedy předpověď na pátek, sobotu, neděli i pondělí. Stane se tak za okamžik. No a nesmíme ani slibovat, ale přece jenom slíbit něco můžu. V této hodině po 11:30 bychom se měli spojit živě s režisérem Jiřím Strachem. Jaký to má důvod, to si zatím necháme jako překvapení.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: počasí.
1: 11 hodin a 11 minut, čas, kdy se v pátek díváme na oblohu a říkáme posluchačům, jakže bude o nadcházejícím víkendu. No začneme dnešním odpolednem, kdy zůstane polojasno a během odpoledne potom očekáváme i postupně většinou oblačno a večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Ty nejvyšší odpolední teploty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách 11 až 14 a vát bude slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky ty jsou dnes většinou dobré, aby ho předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž. Vyhlednout můžeme do soboty, kdy nás čeká slunečno a mírné oteplení. Bude totiž jasno nebo skoro jasno a ráno se v nižších polohách ojediněle vyskytnou i mlhy. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a slabý proměnlivý nebo jeho západní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou zítra mírně nepříznivé a během dne místy až dobré. Jak bude vypadat neděle, čekáme většinou polojasno nebo skoro jasno, jen se slabou vysokou oblačností, v noci a ráno v nižších polohách výjimečně mlhy, které se během rána a dopoledne rozpustí. Během dne může být přechodně až oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 při uklidnění větru až 3 stupně Celsia a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty během neděle vystoupí na 20 až 24 stupňů a k tomu povane slabý proměnlivý vítr. No a když máme prodloužený víkend, v pondělí je státní svátek, tak ještě přidám i předpověď na pondělí. Po chladném ránu půjde o teplý a docela slunečný den, bude většinou polojasno nebo skoro jasno, jen se slabou vysokou oblačností. V noci a ráno v nižších polohách výjimečně mlhy, které se během rána a dopoledne rozpustí. Nejnižší noční teploty 11 až 7 při uklidnění větru až 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní teploty během pondělka 21 až 25 stupňů Celsia, na Plzeňsku to bude až 26 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Přejeme vám příjemný prodloužený víkend a přidáváme i docela vhodnou písničku, kde Beatles zpívají o tom, že přichází slunce. Here comes the sun. Hezké dopoledne.

Jak se starat o psa na podzim, jak mu ideálně posílit imunitu a je během podzimu dobré klást větší zřetel na vyčesávání psa, řekneme za chvilku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud máte doma čtyřnohého psího mazlíka, zřejmě už přemýšlíte, jak se o něj postarat s příchodem podzimu a chladnějších dnů. Kolegyně Anděla Blašková si na téma, jak se starat o psa na podzim, povídala s Martinou Daňkovou ze základní kynologické organizace ZRUČ. Může pes nastydnout?
1: Může se to týkat i psů, zejména psů, kteří bydlí v bytě a takových těch malých, protože pejsek, který má váhu kolem 2-3 kg, nám snadno prochladne, hlavně pokud je to hladkosrstý pejsek, takže tam potom neškodí nějaká ta pláštěnka, vytřít ho do sucha, když přijde z deště.
2: Jak ideálně psovi posílit imunitu na podzim?
1: Krmením a otužováním. To je jako u lidí. Otužování je míněno to, že když nemáme zrovna ideální počasí, takže ho nevezmeme před dům vyčůrat a zpátky, prostě navlečeme pláštěnku a jdem se pěkně projít. Otužováním je míněno i to, že musí mít dostatek pohybu, čili fyzickou práci. Pokud ho nemůžeme zabavit fyzicky, tak určitě těm psům dělá dobře i právě na tu imunitu a odolnost zabavit ho psychicky. Na doma nějakou hru, hlavolám, prostě s ním nějak pracovat, aby jen tak neležel na kauči.
2: Zmínila jste pláštěnky. Je podzim vhodný pro to sehnat nějaký teplejší obleček? Ještě víc zabalit pejska, aby neprochlad?
1: Zase záleží na tom, jestli ten pejsek bydlí v bytě nebo v boxu venku a co to je za plemeno. Pokud je to malý pes, zejména hladkosrstý pes, ten samozřejmě prochladne snáš, protože určitě nám snáš prochladne ratlíček než třeba německý ovčák. A záleží na tom, jaká je venkovní teplota, ale ono v podstatě při tom venčení tomu psovi stačí, pokud nechceme, aby nám promoknul a fouká, tak ta pláštěnka stačí.
2: Je během podzimu kladen třeba větší zřetel na vyčesávání psa?
1: Určitě, protože na podzim nám ty psy začínají línat. Takže je třeba tu odumřelou srst odstraňovat, abychom neměli potom plný byt.
2: Na podzim může vlhnout srst? Jak často ji kontrolovat?
1: Psa kontrolujete v podstatě neustále. Jste s ním v denním kontaktu, takže ho kontrolujete neustále. Takže pokud vám pes zmokne a vezmete na něj ručník, tak tím už máte tu kontrolu vlastně vyřízenou.
0: Říká Martina Daňková ze základní kynologické organizace ZRUČ.
3: Český rozhlas Plzeň.

Už je chvilička po 11:30, přejeme hezké dopoledne. Zítra biskup vysvětí ve Svojiších na Šumavě novou kapli Andělů Páně, kterou obnovil šumavský spolek Víla v Šumava. Patronem kaple bude režisér Jiří Strach a my mu už za chvilku zavoláme.

0: 6 minut po půl 12. Hezké dopoledne. Teď vám budeme vyprávět jeden příběh se šťastným koncem. Na okraji vesnice Svojše poblíž horské Kvildy na Šumavě desítky let chátrala kaplička. Měla propadlou střechu a zřejmě by časem úplně zanikla. Všimnul si ji ale spolek Víla v Šumava. V překladu Milujeme Šumavu. Pokračuje Lukáš Milota.
1: Pozemek pod kapličkou, v té době ještě ruinou, dostal spolek od majitele a pustil se do záchrany kapličky. Tu provedl z velké části své pomocí, s využitím dobrovolníků a s pomocí firem, které se sponzorsky postarali o novou střechu. Obnova kapličky, včetně vybavení, přišla na stovky tisíc korun. Část zaplatil spolek a pomohl i výtěžek z dražby váz sklářského výtvarníka Františka Jungwirta. Nebylo úplně jasné původní jméno nebo zasvěcení kapličky a proto ponese nové jméno – Kaple Andělů Páně.
0: No a pokud vás teď napadla

0: A má pohádka Jiřího Stracha, napadla vás správně. Právě režisér filmu Anděl Páně Jiří Strach je totiž patronem Nové kapličky, kterou už zítra popoledni čeká slavnostní vysvěcení. A Jiřího Stracha teď máme ve vysílání. Přeju dobré dopoledne.
1: Krásný den do Plzně, má vám všem.
0: Jak se vám to poslouchá? Jak ten příběh kapličky na svojších a to její znovu zrození vlastně vnímáte?
1: No, je především skvělé, že v rozhlase umíte vyprávět i příběhy se šťastným koncem. A toto skutečně je krásný, něžný příběh, plný naděje a plný neuvěřitelné lidské vůle. Spolek Víla Šumava, který vede Richard Brož, tak se pustil do záchrany kapličky na Svojších. A protože my jsme leta přátelé a já jsem v nedalekých místech kolem Svojší točil oba Anděli Páni, jedničku i dvojku. Vzpomeňme například Mouřenec, krásný kostel nad Anínem, nebo hrad Kašperk. A tak vlastně dávalo smysl, abych se stal jakýmsi v uvozovkách patronem této záchrany, této obnovy. Takže se spolkem Víla v Šumava jsme se domluvili. No a teď jsme hledali jméno nebo vlastně zasvěcení té kapli, jo. A tak jsme hledali různé svatá Ludmila, samozřejmě jsme se rozhlíželi po českých svěcích, co kdyby to bylo třeba svatému Václavu. No, a mě najednou bliklo, pojďme to zasvětit Andělům Páně, ale ne tomu Petronelovi, Ivanovi, Trojanovi, ale těm pravým Andělům Páně v nebi tedy. Takže dostal jsem povolení od pana českobudějovického biskupa, otce Kročila, a přijede nám to světit pomocný biskup českobudějovický otec Pavel Posád. Takže zítra na Svojších bude velká sláva. Kdo nemáte co dělat, chcete si udělat hezký výlet, přijďte za námi na Svojiše.
0: V každém případě děkujeme za pozvání. Teď už víme, jakým způsobem jste se do toho zapojil vy. Možná trochu troufalá otázka, ale když to bude tedy kaple Andělů Páně a vy pracujete na třetím dílu téhle pohádky, dostane se ta kaple třeba někam do záběru v té pohádce?
1: Víte, že o tom vážně uvažuju, ale zatím dejte mi ještě čas na to. Bylo by to vlastně docela symbolické a symptomatické, kdyby se to tam vlastně objevilo, jo, ta kaple v tom. Ale zase, aby si někdo nemyslel, že si sám sobě vlastně takhle dělám reklamu a svým filmům, ne. Toto je skutečně jako na památku už těch dvou natočených filmů, ale není ta kaple samozřejmě pouze kvůli těm filmům, ale je tady především kvůli Pánu Bohu a kvůli těm pravým Andělům Páně v nebi, těm Andělům strážným, kteří nám pomáhají. Takže tady to má víc tu duchovní rovinu, než aby mělo tu rovinu filmovou. To je jenom tak vzniklo takové vlastně spojení, které se pak nabídlo samo.
0: Posvěcení kaple Andělů Páně ve Svojších bude tedy zítra. Vezmeme posluchače na 13. hodinu. Už jste to předeslal, asi tušíte, že přijede víc lidí. Vidíte?
1: No tak uvidíme, sami nevíme, co se na Svojší zítra lidi objeví. Spolek Víla v Šumava hrozí, že tady on má na těch sítích poměrně velký dosah, má tam skutečně 10 000 a 10 000 followerů, takže je možné, že to skutečně bude velká akce, tudíž i mše svatá, která tam bude sloužena, s tím tedy slavnostním vysvěcením nebo posvěcením té kaple, tak je možné, že to skutečně třeba bude davová záležitost. Nevím, sám jsem zvědav, co nás tam zítra čeká.
0: Já musím technicky jenom říct, že silnice ve Svojších, která vede do Horské Kvildy, bude zítra mezi 11. a 15. hodinou kvůli právě této slavnosti uzavřená a parkovat se dá na louce pod Svojšemi. Ještě poslední otázka na vás, pane režisére. Kromě Andělů Páně nebo Andělů Páně 3, pracujete teď na něčem dalším?
1: Tak jelikož poměrně významnou diváckou sledovanost měla série Docent, která minulou neděli skončila, nebo tuto neděli vlastně, co byla, skončila v České televizi, sledovalo jí zhruba 1,5 milionu diváků každý díl, což je vlastně fantastické, neuvěřitelné číslo, tak myslím, že Česká televize nám dá zelenou ještě ke čtvrté sérii, uvidíme, jak to dopadne.
0: Rádi to slyšíme a přejeme vám samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu hodně práce.
1: Děkuju moc a mávám do Plzně všem Plzíňákům.
0: Jiří Strach, děkujeme pěkně. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Hnědý cukr nemusí být automaticky ten zdravější, má ale jiné výhody a ty připomene Jarka Vykoupilová a její páteční vydání Babských rad. Stane se tak už za okamžik v našem dopoledním vysílání.

0: Babské rady.
1: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Přibližuje se páteční poledne, tak si můžeme říct, co nás vlastně popoledně ve vysílání čeká. Tak pořad Vesele a zdravě ve 13 hodin o zdravém životním stylu s Kateřinou Zeithamlovou, dnes na téma bolestivé šlachy na rukou a nohou. Potom v odpoledním programu Humoriáda, dnes s hostem, moderátorem Alešem Cibulkou. No a už za chvilku, tedy chvilku po 12. začneme hrát na vaše přání. Budou tu písničky pro vás. Teď ještě Katapult a někdy příště.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Plzeň zahajuje v sadovém okruhu kolem historického centra nutnou údržbu vzrostlých stromů. V Plzni začala stavba dalšího úseku cyklostezky v údolí řeky Mže z Dolního Vlkýše do Malesic. Bude polojasno až oblačno a teploty do 18 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
2: 92.
3: Všechny.
2: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
4: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
2: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
5: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
2: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: V sadovém okruhu kolem historického centra Plzně začíná údržba suchem poškozených stromů. Až do konce října se budou v korunách vzrostlých stromů pohybovat stromolezci. Suché léto a vysoké teploty totiž zeleň ve městě výrazně oslabily, vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
6: Veškerá zeleň ve městě dostala zabrat, protože té vláhy bylo málo. Bude třeba udělat těch řezů víc, protože se dá očekávat, že některé větve proschly. U některých stromů bude třeba stabilizovat korunu, buď její redukcí, a nebo vytvoření bezpečnostních statických vazeb.
0: V Plzni dnes začala stavba dalšího úseku stezky pro pěší a cyklisty z Dolního Vlkýše směrem na Malesice. Více než kilometr dlouhá nová stezka vyjde město na 4,5 milionu korun. Hotová má být do konce října, pokračuje Hana Josefová z plzeňského magistrátu.
7: V letošním roce jsme otevřeli cyklostezku z Malesic až k hranici katastru města Plzně. Teď na ní chceme navázat krátkým propojením do Dolního Vlkýše. Tím se cesty a stezky na stranu k Chotíkovu a Krkavci propojí. Stezky využívají pěší i cyklisté, kteří se díky nim mohou vyhnout frekventovaným silnicím.
0: Areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska složek IZS. Hotová bude za 2 roky a kraj za ně zaplatí téměř 550 milionů korun. S financováním pomohla evropská dotace. Nová budova umožní, že na jednom místě budou jak záchranáři, hasiči, policisté, strážníci, tak i armáda České republiky. Potvrdil to ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
8: Z hlediska i zabezpečení obrany České republiky my budujeme systém zajištění obrany státu a primárně jde o sdílení dat a informací z jednoho místa. Bude určitě součástí právě ve vazbě na teritoriální síly, které máme v každém kraji, a samozřejmě bude tam minimálně, jak se říká, ve směně jeden člověk, v případě potřeby tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
0: To, že budou složky IZS na jednom místě, umožní rychlejší koordinaci v případě mimořádných událostí.
9: Sport.
0: Amálie Hilgertová jako jediná česká kajakářka postoupila do finále mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V italské Ivre v semifinále obsadila 9. místo.
9: Počasí.
0: Čekejte polojasno, odpoledne postupně většinou oblačno a večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a na horách 11 až 14. Povane slabý vítr ze západních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: 2 osobní auta bourala v Domažlicích v ulici Havlíčkova. Místo je s opatrností průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: Skoro 5 minut po 12. vás zdraví Stanislav Jurík a Český rozhlas Plzeň. Hrajeme na vaše přání na telefonním čísle 221 554 222. A čas na to máme skoro až do 13. hodiny, tak ať se vám příjemně poslouchá a třeba i úspěšně telefonuje.

0: Je to první telefonát v dnešním pořadu. Ze Březí Užinkov volá pan Václav. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji, pane Sando. Zdravím vás z rádio, zdravím všechny posluchače, kamarády, kamarádky. Protože se blíží svátek svatého Václava, tak já už volám s předstihem. Bylo by to pro paní Václavou Rašpečkovou do Tydiště, pro pana Václava Kubíka mladšího i staršího do Žinkov, pro pana Václava Altmana do Březí, pana Třísko, pana Kajzera, pana Kováře a do Výtojně pro pana Boříka a do Příchovic je to pro pana
0: Je třeba si napsat ty věci.
1: Má to moc. A ještě bych chtěl popřát paní Marušce a panu Vladimírovi do Radkovic a Marušce do Hoštiček.
0: Dobře.
1: A pane Stando, já moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Já bych k tomu přidal ještě vás jako oslavence, taky máte svátek, vidíte, tak ať se vám daří a pevné zdraví.
1: Děkuji pěkně.
0: Mějte se hezky. Díky, na shledanou.

0: Další gratulace budou dvě a poletí za nimi písnička. Přišlo totiž tohle písemné přání. Dobrý den, prosím, zahrajte panu Kaufnerovi k 75 letům a panu Hrubému k 65. narozeninám. Oběma přeje aktiv zasloužilých hasičů okresu Domažlice, podepsán Petr Ouřada. Tak gratulujeme společně s vámi.
1: Medicine man

0: Tak, abychom měli Medicine Mana, teď trochu změníme repertoár, a to díky tomu, že se dovolala paní Alča, kterou vítáme vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny moderátory Českého rozhlasu Plzeň a všechny posluchače, kteří mají tento rádio velice rádi oblíbený. A je krásný den a proto bych chtěla pro potěšení nechat dát zahrát písničku, kterou jsme s panem moderátorem vybrali.
0: Dobře.
1: Já moc krát děkuju a mějte se hezky a naschledanou.
0: Děkujeme, krásný víkend vám přejeme, naschledanou.
1: Vám taky.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme v pátečních písničkách pro vás. Teď se z Příchovic u Přeštic dovolala paní Drahoslava. Tak vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím rádio, všechny posluchače. A chtěla bych nechat zahrát panu Václavovi, který ze Březí, který se jdou jako první,
0: ano,
1: a požádává hrát všem lidem. Spoustě a jemu, protože bude mít svátek, bude Václava a jeho ženě a také Karlovi z Něčína, on bude vědět, kdo to je. Nechávám zahrát tuhle takovou odlehčenější písničku, snad se bude líbit.
0: Dobře, dobře. Jsem rád, že jste to doplnila, tu jeho gratulaci pěkně a že mu můžeme taky zahrát, protože on opravdu volá často a myslí na lidi kolem sebe.
1: Tak si říká, bude mít svátek.
0: Ano.
1: To slouží.
0: To se hodí, to se hodí. Tak děkujeme, Drahoslavo, mějte se hezky.
1: Vy taky, naschledanou.

vlakem, co chodil k stavení. Od rána až do večera samým trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

ręce splet. Strašný hrůze, co zaskočil, ještě natropí. Dal klukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili.

se ta bíděl picne, tak jak zajíce. Dynamita štěr kládoval do brokovnice, děsná pecka rozlehla se krajem do dály. Kousky ovce po lesích, pak dva dny hled

0: Teď už má slovo s dalším telefonátem pan Karel. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu a celý Český rozhlas Plzeň. Dne 28. září oslaví své narozeniny paní Jindra Nová z Kolovče. Hodně zdraví a spokojenosti a mnoho lásky. To jí přeje především přítel Ladislav. Anetka a Sofinka posílají mamině pusu. Jo, dále Votípkovi z Kolovče Tchánský, jo, a dále rodina Slachová. A k přání se připojuje stejda Karel s dětmi a děkuje jí za všechno, co pro mě a pro kluka dělá, pro nás teda dělá. A k přání se tež připojují Knězovi a Kopeckých ze Stanětic. A vám a tuto písničku ještě posílám všem Václavu Havlovicovi, mladšímu do Kolovče, a Václavu Kockovi taky do Kolovče. A vám, pane Julík, děkuji a přeji mu hodně zdraví. Děkuji. A děkuji a někdy naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Už je chvilku po 3/4 na jednu, písničky pro vás jsou v plném proudu. Teď se dovolala paní Ivana z Račice. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem chtěla pozdravit naši partu z Františkových Lázní. Je nás parta dívek trošku vyššího věku. Rádi se vídáme. Poslední rok byl poměrně těžký. Navštívilo nás spousta malérů. Tak do budoucna přeju nám všem, aby se už obloha vyjasnila. Složila jsem pro nás, pro naši partu hymnu a naspívám ji pro kolektiv na společnou adresu na WhatsAppu.
0: No vida, takže budete naspívávat. Vybrala jste vy tu písničku, ano, ano, abych tu žil, to jste vybrala vy, abych tu žil, ale ještě se zeptám na tu hymnu, to budete naspívávat dneska odpoledne do WhatsAppu, ano? Do té skupiny. Dobře, dobře.
1: Myslím, že to tak vyjde.
0: Tak ať to klapne, ať to naspíváte krásně, tak jak jste to složila. Díky moc, mějte se hezky.
1: Taky, mějte se hezky,
0: nashledanou.

před 13. hodinou stihneme ještě jeden písemný vzkaz, který přišel v tomhle znění. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Valdemara Matušky Eldorado. Bude to tentokrát pro všechny posluchače a pro všechny skladníky z Teska v Sušici. Děkuji a zdravím vás, podepsán Jan. Tak Honzo, snad vám uděláme radost i všem skladníkům a přejeme vám samozřejmě příjemné páteční odpoledne. U mikrofonu byl Stanislav Jurík, přeji vám příjemný den a hezký prodloužený víkend. Naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat více policistů. Lidé se o víkendu mohou zapojit do akce Ukliďme Železnorudsko. Plzeň dokončila obnovu pěší cesty mezi Liticemi a Lhotou. Bude polojasno až oblačno a teploty do 18 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích, očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky. Železnorudsko se opět zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Ode dneška až do neděle si mohou lidé vyzvednout pytle a rukavice v infocentru v Železné Rudě anebo v obchodě v Hojsově stráži a vyrazit do přírody pozbírat odpadky, říká Marcela Stracená z destinace Šumava žije. Správa veřejného statku města Plzně opravila pěší cestu mezi Liticemi a Lhotou. Obnova povrchu v lokalitě Měsíční stráň pod Dubovou horou vyšla na více než 4 miliony korun. Nový asfaltový povrch teď usnadní cestu pěším i cyklistům, kteří míří například k Cimrmanově lávce přes řeku Radbuzu, uvedla to mluvčí plzeňského magistrátu Monika Krausová.
2: Jedná se o úsek dlouhý více než 225 metrů, vedoucí od mostního objektu pod Drážním tělesem na úpatí Dubové hory směrem k Cimrmanově lávce přes Radbůzu ve Lhotě. Nově opravená cesta je 4,5 metru široká s tím, že průjezdný profil s asfaltovou vrstvou je široký 3,5 metru.
1: Hygienici potvrdili nákazu salmonelou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který dnes skončil čtvrtý, Jan Bárta byl osmý. A kajakářka Amálie Hilgretová skončila sedmá na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na šampionátu v italské Ivre zvítězila Polka Zvolnická. Počasí. Dnes bude polojasno, odpoledne čekejte postupně většinou oblačno a večer začne oblačnosti od západu opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů a na horách bude 11 až 14. Povane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Sukova na úrovni Area Bory bourala dvě osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný. Dejte pozor i na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kilometr 51 u Mýta na Rokycansku. Tam havarovalo osobní auto a překáží na vozovce. V Nýřanech na severním Plzeňsku pokračuje výstavba kruhového objezdu na křížení ulice Benešova třída a Havířská. Počítejte tam s dopravním omezením, provoz řídí semafory a mohou se tam tvořit kolony. A na silnici 2/180 v Kyšicích na Plzeňsku v ulici Díšinská a Náves dejte pozor na stavební práce, funguje kyvadlový provoz jedním místním pruhem, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
4: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
3: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty to znamená, hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Když nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme, ano, v podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervu, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomení vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano,
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to. A nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: udělat
0: jiný?
2: Já bych doporučila, aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všim možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty, levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Rukama,
0: jako jít proti tlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce
1: věci
0: vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená, že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný závěs vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy, odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále, máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zemědělci na Domažlicku začali se setím ozimých obilovin. Hotovo má být do měsíce. Noc vědy dnes otevře veřejnosti běžně nepřístupné laboratoře a ateliéry na dvou plzeňských univerzitách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Zemědělci na Domažlicku dokončují sklizeň kukuřice. Třeba ve Staňkově bude hotovo do konce příštího týdne. Kvalita je ale kvůli suchu výrazně horší než v minulých letech. V současnosti také zemědělci začali sít ozimé obiloviny, říká agronom Michal Hajs ze zemědělské společnosti ve Staňkově.
2: Zaseli jsme žito, ječmeny, pšenice. Teď budeme sít tritikálem a až doděláme kukuřice, tak se pokusíme ještě udělat nějakou senáž, aby jsme měli nějakou zásobu ještě pro bioplynovou stanici. Teď bych řekl, že momentálně na to optimální počasí. Sucho a dá se prostě klasicky pracovat.
1: V případě příznivého počasí by měly být ozimé obiloviny vyseté zhruba do 4 týdnů. Na dnešní celorepublikovou akci Noc vědy si letos připravilo program 155 institucí a technologických firem po celém Česku. Hlavním tématem je letos komunikace. Program najdete na webu nocvědy.cz. Dnes od 17 do 22 hodin otevřou Západočeská univerzita v Plzni a nově i Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy své laboratoře, učebny a ateliéry. Návštěvníky čekají experimenty, anatomické preparáty, chirurgické šití, 3D skenování a další objevy. Noc vědy letos podpořili také plzeňské městské dopravní podniky. Dnes od 16:30 do noci do 22:30 je možné využít dopravu PMDP zcela zdarma. Stačí si stáhnout jízdenku na webu akce. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolní elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
3: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě, nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
1: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
4: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
5: Sport.
1: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. V úvodním singlu Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. A kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivre byli ještě 4. Jiří Prskavec a 8. Jan Bárta.
5: Počasí.
1: V noci bude polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, k ránu se v nižších polohách objeví ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, místy přízemní mrazíky a na horách opět 7 až 4 stupně. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno se v nižších polohách objeví ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 200 u Horšovského Týna na Domažlicku u odbočky na Horní Metelsko osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda překáží na vozovce a je tam silný provoz. V Plzni v ulici Sukova na úrovni Area Bory bourala dvě osobní auta. V Plzni v ulici Studentská se srazila dvě auta na kruhovém objezdu, i tam je silný provoz. Nákladní auto bouralo s osobním na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Mýta na Rokycansku. A nehoda se stala také na silnici u obce Mileč na jižním Plzeňsku, i tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je pátek 25. září, před námi je prodloužený víkend a meteorologové hlásí takové počasí, jaké si lze v této době jenom vysnít. A já doufám, že k té pohodové idyle přispěje i další vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jako obvykle pro vás při pátku máme přichystaný turistický tip a tak se s námi krátce po půl třetí můžete vydat na kávovou stezku. Jelikož obchody nečekají, tak i dnes otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za chvíli další díl řidičské abecedy, kde se tentokrát dozvíte, zda má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Tak příjemný poslech, vážení.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv vyjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že vyjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné domácí zvíře.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Připomínám, že dnešní turistický tip vás nasměruje do Sušice. V rámci Sušického týdne kávy, který začíná právě dnes, tam spustili audio procházku městem, hru plnou příběhů, historie a dobré kávy s názvem Sušická kávová stezka vám představíme už za chvíli. Teď tady mám...
2: Tipy pro volný čas.
1: A můžu vám říct, že začíná filmový festival Finále Plzeň. 39. ročník nabídne přes 100 českých filmů, premiéry, speciální sekce a doprovodný program. Slavnostní zahájení je v 19 hodin ve velkém sále Měšťanské besedy. Do Smetanových a Kopeckého sadů v Plzni můžete vyrazit na 10. ročník plzeňského festivalu Vína podzim. Čeká tam na vás ochutnávka vín z českých a moravských vinařství, o hudební doprovod se postará cymbálová muzika Kaňůr a Berenika Kohoutová. Letošním tématem vědecko-popularizační akce Noc vědy je komunikace. Do kampusu Lékařské fakulty v Plzni a dalších univerzitních prostor můžete přijít od 17 hodin na interaktivní experimenty, ukázky, přednášky a workshopy. Vstup je navíc zdarma. V plzeňském kulturním prostoru Moving Station se můžete zúčastnit dobročinného kavárenského kvízu. Začíná v 19 hodin a vítěžek poputuje na podporu hospicu svatého Lazara v Plzni. No a v country salonu v Beňovech u Klatov začíná v 6:30 koncert klatovské country kapely 3G, která je pokračovatelkou původní skupiny Frc. Tolik tedy tipy na pátek. No a teď je na řadě Janek Ledecký, který v refrénu následující písně hned třikrát po sobě popíše dívku stejným přídavným jménem, neboli pěkná, pěkná, pěkná.

0: Je 6 minut po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Plzeň a já vás zvu na malý výlet. Po stopách kávy se totiž můžete vydat v Sušici. Otevřeli tam sušickou kávovou stezku plnou audionahrávek, kterou si ode dneška můžete projít. Informační centrum ji připravilo v rámci sušického týdne kávy. Ta stezka vede i přes vrch Andělíček, takže je třeba počítat s malým převýšením. Jinak vede městským prostředím, převážně po chodnicích.
1: Vítejte na sušické kávové stezce. Právě začíná vaše kávové dobrodružství. Promění Sušici v místo, kde se nejen pije dobrá káva, ale také se o ní povídá, ochutnává se, objevují se nové způsoby přípravy a hlavně, kde se lidé potkávají.
2: Stezka je takovou audioprocházkou,
3: popisuje vedoucí informačního centra Dagmar Jíchová.
2: Je doplněná nejen o celý příběh kávy a kaká, ale zároveň je doplněná o důležité body z historie města, jako je třeba sirkárna Solo, cukrárna Fialka a další.
3: Začíná to na náměstí, přijdete do Ička, dostanete k tomu podklad.
2: U nás si přes QR kód otevřete webovou stránku a můžete se vydat na cestu. Pokud by zrovna informační centrum bylo zavřené, bude připravený QR kód také ve výloze.
3: Potřebujeme mobilní telefon s daty.
2: Abyste si tam mohli poslechnout ta jednotlivá zastavení.
3: Takže vy zapínáte telefon, jdeme na to.
2: Nejdřív si přečtete pravidla a už můžete začít. Je třeba povolit přístup k poloze, protože jednotlivá stanoviště se vám odevřou do 100 metrů od vyznačených bodů.
3: Jak je celá stezka dlouhá?
2: Má skoro 6 kilometrů, doporučujeme si vyhradit tak 3 hodiny času, ale můžete jít třeba 2 dny. Postup ve hře je možno uložit na plochu mobilního telefonu a kdykoliv se k němu dál vrátit. Takovéhle audio ukázky vás čekají na každém stanovišti. Abyste si to stanoviště mohli otevřít, tak je vždycky třeba zadat heslo, které se dozvíte z indicí, které jsou vždycky uvedeny ke konci té audiostopy. Pod tím pak máte nasměrování na další bod. Když nevíte kam dál, tak tam máte mapu s puntíkem, kde je další stanoviště a zároveň malá obrazová nápověda, jak vypadá místo dalšího bodu.
3: Tak a můžeme se vydat na cestu.
2: Všichni, kdo stezkou projdou až do konce, si můžou na informačním centru vyzvednout odměnu v podobě látkové tašky.
3: Přecházíme most přes řeku Otavu.
2: Podle nápovědy víme, že máme dojít k bráně na Nebevzetí Panny Marie.
3: Procházíme ke kostelu.
2: Píše nám to, že jsme na správném místě a můžeme zadat heslo. Heslo vám neprozradíme, abyste měli nějaké překvapení, až stezku půjdete sami, ale já ho tam teďka hezky vyťukám. V momentě, kdy jsme zadali heslo, tak se nám spustila další část stezky.
1: Rozhlédněte se kolem sebe. Přes hlavní ulici uvidíte kapucínský klášter s kostelem svatého Felixe. A právě klášterní prostředí sehrálo důležitou roli v jednom z nejznámějších příběhů o objevení kávy.
2: Ale abyste se ten nejznámější příběh dozvěděli, tak se na stezku budete už muset vypravit sami.
3: Sušická stezka kávy začíná právě dnes a je odemknutá v následujícím týdnu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, já už jsem připraven zaznamenat vaše inzeráty a také telefonní čísla. Volejte na 221 554 222. Jdeme na to, první už je tam. Přeji dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prosím pěkně prodala zimní pneumatiky bez disků na Škodu Fabii. Je to 185/60 TXL. Jsou ve výborném stavu, hloubka dezenu 5 mm a jsou bez disků. Dále bych prodala televizi LG uhlopříčka 56 cm se setoboxem za 1000 korun a různá CDčka, lidovou, dechovou hudbu, populární, i mluvené slovo, trampská muzika, Eva Avašek, Simonová Chladil a tak dále. Telefon 603 539 070 a je to Klatovsko. Děkuji.
3: Dobře, 603 539 070, zapsal jsem. No
4: a ano, děkuji vám.
3: Někdo další už teď má slovo. Dobrý den. Tak, tam nám trošku zlobí rádio. Tak zlumit, dobrý den. Zavřít. Dobrý den.
5: Já bych prodal valise kačku bubnovou a králíkárnu na 4 koce. A bylo by to na telefonním čísle 739 358 439 a je to lokalita Domažlicko. Děkuju pěkně.
3: Ano, Domažlicko. 739, 358, 439, také jsem zapsal. Naschledanou.
5: Ano, děkuju, naschledanou.
3: No a vám hned přeji dobrý den.
6: Přeju hezký den. Prodáme do koupelny bílou skřínku s umyvadlem a s baterií za 500 korun. Dále darujeme za odvoz veškeré skřínky z kuchyně. Je to všechno v bílé barvě, velmi zachovalé. Na telefonní číslo 608 680 851 Plzeň. Děkuji a nashledanou.
3: I tohle číslo jsem samozřejmě zapsal, 608, 680, 851, no a kdo je tam další? Dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych koupil přívěsný vozík za osobní automobil, možno i bez STK. Dále bych prodal stanovou předsíň jako nová k polskému obytnému přívěsu, prodám ji levně a koupím Škodu Fabii, po případě Škodu Octavii na mobilním čísle 702 588 034.
3: Mm-hmm. 702 588 034, ať to vyjde.
7: Děkuju vám, nashledanou.
3: Nashledanou, poslední stručný telefonát, dobrý den.
8: Přeju krásný den, já volám z Plané a měla bych tady ještě sazenice od Jura Cengana a je to na telefonu 720 100 262.
3: Tak pokud jsem dobře slyšel, tak telefon je 720 100 262, ano?
8: Děkuji moc, naschle.
3: Není zač, naschledanou, pro dnešek rozhlasové tržiště končí.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Cestujícím v Klatovech usnadní orientaci v jízdních řádech MHD nový webový vyhledávač. Po 8 letech si české tenistky zahrají o titul v poháru Billie Jean Kingové. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Více než 100 snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře dnes v 19 hodin snímek Divočina. Festival potrvá do středy 30. září. Kvůli velkému zájmu diváků organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
5: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
4: Lidé v Klatovech mají jednodušší vyhledávání spojů městské hromadné dopravy. Město spustilo nový webový vyhledávač spojení. Dostupný je třeba na webových stránkách města nebo v mobilní aplikaci Klatovy.
6: Nový vyhledávač cestujícím usnadní orientaci v jízdních řádech i v jednotlivých linkách a jejich trasách a nabízí odjezdy autobusů z konkrétních zastávek. Podle webu města ho ještě doplní i informace o mimořádných situacích a mapa aktuálního provozu, na které bude možné sledovat, kde se jednotlivé autobusy právě nacházejí. Sklatofitka Englová, Český rozhlas.
4: Zhruba 15 000 lidí v okolí odolené vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestně oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzo.
7: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
4: Případ prověřuje také Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elysejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se také měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI.
0: Sport.
4: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující druhý bod v semifinále proti Španělsku získala Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšalovou 2-0 na sety. Plzeňští futsalisté se pokusí vyhrát i čtvrtý zápas aktuální sezóny nejvyšší soutěže. Ve 20 hodin se představí na palubovce Ústí nad Labem. Právě do Rapidu přestoupila v létě z Interobalu trojice Holý vnuk Němec a reprezentant Michal Holý bude mít velkou motivaci proti svému bývalému klubu uspět.
8: Očekávám, že to bude vyrovnaný zápas a Interbal potrápíme. Motivaci mám obrovskou. Vlastně si myslím, že asi největší, co jsem kdy měl. Po tom komplikovaném odchodu s Tomášem Vnukem, kdy si myslím, že jsme si zasloužili trochu víc respektu, tak o to víc mám větší motivaci vlastně Plzeň potrápit a vzít jim nějaké body.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 7 až 4 stupně a místy přízemní mrazíky. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno se v nižších polohách vyskytnou ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách maximálně 19. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na silnici 200 u Horšovského Týna na Domažlicku u odbočky na Horní Metelsko osobně auto srazilo cyklistu. Nehoda překáží na vozovce a je tam silný provoz. A dopravní nehoda se stala také na silnici u obce Mileč na jižním Plzeňsku. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Procentní ztráty na kukuřici budou mít letos oproti minulému roku zemědělci ve Staňkově na Domažlicku a může za to sucho, co jiného. Podrobnosti uslyšíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. Pokud čekáte na soutěž, dočkáte se. Tentokrát pro výherce mám jednu zajímavou a hodně poučnou knížku, která vás může nabít energií. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám druhý nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví Naďa Konvalinková a co to bude, to vám řekneme už za chvíli. Taky nadále příjemný poslech a hezké páteční odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupa.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tak tedy, v neděli bude péct velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Recept roku 2025 z druhého místa podle poroty, herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu, teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no? Jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: No, možná také na chvíli o ně míte, až si tyhle chodské koláče upečete. Tak to zkuste v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ale její recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz.

0: Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 20 minut, no a pravidelně v tenhle čas začíná vždycky odpolední soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Kdo se chce zapojit, už volá na číslo 221 554 222. O co tentokrát půjde? Tak je to hodně zajímavá knížka a už ten název je zajímavý. Jmenuje se totiž 10krát se nadechněte a bude po únavě. Tahle knížka slibuje, že podle ní načerpáte spoustu energie. Píše se tady například: získat pouhým dýcháním více energie je snadné. Zvládne to každý, kdo ví jak na to, a tahle kniha vám poskytne podrobné informace o tom, jak se s každým nádechem dostat do kondice. Tak rozhodně by to stálo za vyzkoušení. Uvidíme, kdo to zkusí tady u nás a kdo si zkusí zodpovědět tu soutěžní otázku. Hezké odpoledne, koho tam máme?
1: Dobrý den, tady Bohouš.
0: Bohouši, odkud voláte?
1: Budu Dražďovic.
0: Tak, a myslíte, že máte v těle dost energie?
1: No, nevím, no už taky chcem na tom asi, jo.
0: No dobře, ale podle toho hlasu si myslím, že energie je dost, ale každopádně může jí být ještě víc, když si nastudujete tuhle tu knížku. Ale pojďme k té soutěžní otázce. Bohouši, dnes je to 9 let od úmrtí známého českého herce Jana Třísky. Znal jste?
1: Ano.
0: On zemřel 25. září 2017 v Praze po pádu z Karlova mostu.
1: Ale z mostu.
0: Trošku tragická záležitost, ale o tom se teď bavit vůbec nebudeme. Slyšíme se pořád?
1: Ano.
0: Tak. O tom se teď bavit nebudeme, jak říkám. Já se ptám, jak to bylo s Janem Třískou a také s dubbingem. On také duboval a duboval jednoho z velkých francouzských herců. Ptám se kterého? Víte to, Bohouši, jen tak z patra?
1: Asi ne.
0: Tak, buď to byl Jean Gabin, nebo za B Pierre Richard, anebo za C Jean-Paul Belmondo. Koho duboval?
1: Já bych dal za B.
0: Říkáte za B Pierre Richard?
1: Ano.
0: Tak to pravda není, bohužel, Bohouši.
1: A tak děkuju, no.
0: Pierre Richarda dabuje už dlouho, myslím, teď si nemůžu vzpomenout taky na to jméno. Dobrá, ale rozhodně to není Jan Tříska. Tak, Bohouši, díky za zavolání, mějte se hezky nastavenou. Tak, kdo byl dabován právě Janem Třískou? Který z těch herců? Pierre Richard, ne, takže Gabin nebo Belmondo, a to už doufám mi někdo řekne úplně jasně. Kdo je tam teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Láďa Blovice.
0: No, Láďo, tak.
2: Jo, byl to Belmondo.
0: Samozřejmá záležitost, ano. Tak, Láďo, 10krát se nadechnete a bude po únavě. Jo?
2: Jo, jo. jo.
0: Takže ta knížka vám poradí, ta knížka vám pomůže, vy jste ji vyhrál, já vám gratuluji a zůstaňte mi ještě chvíli u telefonu.
2: Jo, dobře, děkuju.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdo nebo co je to hala Partna?
1: Je to dům.
2: Nějaký dům, kde se dělají sporty.
3: Třeba zloděj.
4: Pyramida. Palma.
5: Je to nějaký člověk, který něco vyrábí?
6: Záchod. To je taková ta paní, která má takovou tu točící věc a dělá z tý modelíny.
7: Já nevím.

0: Je 5:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď zamíříme za zemědělci. Ti v těchto dnech sklízejí z polí kukuřici. Podle odhadu Českého statistického úřadu ale budou letošní výnosy oproti loňsku až o 20% horší. Důvodem je sucho, horké letní počasí a nedostatek vody, bez které kukuřice špatně vzešla a nemohla se vůbec dobře vyvíjet. Situace se ale liší místo od místa. Například zemědělci ve Staňkově na Domažlicku odhadují ztráty až kolem 50%.
1: Jsme na poli vedle Osvračína. Naše kukuřice jakoby je nevyrovnaná. Je to díky přísušku, který přišel pro letošní rok.
2: Ukazuje mi agronom Michal Hajs.
1: Tady ta kukuřice, kde jsme, je jedna z těch průměrnějších. Jsou i horší.
2: Ta kukuřice teda není moc vysoká, je taková hubená.
1: Letošní počasí se projevilo... Dá se říct, že vlastně ta rostlina je nevyrovnaná. Palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Když jsou tam dvě, tak druhá jakoby je úplně nedovyvinutá. Běžný je, že prostě rostlina má přes 2,5 metru, palice jsou tam dvě, palice je dojetá až do špičky. To bych řekl, že asi je tak nějak optimální stav.
2: A ten teda letos moc není.
1: Ten letos určitě není. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny. Jo, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy.
2: A je to tím suchem?
1: Určitě je to tím přísuškem. Jo, 100% to tak je.
2: Na co vy vlastně tu kukuřici používáte?
1: My používáme hlavně na siláž. Jo, na siláž pro dobytek, pro bioplynku.
2: No a budete mít dost krmiva pro dobytek?
1: Když jsem to teď počítal, tak si myslím, že bychom měli určitě víc, ale radši se jistíme tím, že máme osvěty jílky, dali jsme o 30% víc žita, takže nahraďme to senáží.
2: V jaké fázi je teď aktuálně ta sklizeň kukuřice?
1: Sklizeň kukuřice je v půlce, jo, spíš bych řekl ve 2/3. Do konce příštího týdne si myslím, že bude mít sklizeno.
2: A ten výnos odhadujete jak, celkový výnos?
1: 50% minus, takže je to problém. Ale máme vlastně to dostatečné množství hektarů, takže určitě to obsadíme.
2: Jak to vidíte do budoucna? Budete třeba zvyšovat ty plochy s ohledem na to sucho, aby bylo dost krmiva, nebo zachováte další rok zhruba stejné plochy pro tu kukuřici?
1: Budeme muset o nějakých cirka 10% navýšit. Uvidíme po dalším jaru. Kdyby takový bylo nadbytek, tak si myslím, že se prodá bez problému.
2: Spokojeni nejsou ani zemědělci ve Štichovicích na severním Plzeňsku. Kukuřici jim tam částečně zničila divoká prasata a jelen sika, zbytek zavinilo počasí, potvrzuje předseda družstva Václav Bulín.
3: Kukuřice dopadla špatně, ty palice nejsou, nebo jsou špatný a i ta sušina, ten hábitus té rostliny byl suchý, takže ten rok přežijeme, ale kvalita dobrá nebyla a samozřejmě i to množství bylo menší.
2: I tady plánují příští rok vysít kukuřici na více plochách než letos. Z Plzeňska a z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. Proč to říkám? Protože v dnešní noční lince se vás budeme ptát, jestli máte rádi ty oslavy a jak taková správná oslava podle vás má vypadat. Jaké životní události by se měly slavit a koho na ně pozvat? Ve 23 hodin se na vaše názory a příběhy těší moderátorka Jitka Lukešová. Ale vy už se za chvíli můžete těšit po zprávách na dnešní Humoriádu. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor Aleš Cibulka. A to společně s Pavlem Kučerou, když vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. No a Roman Stupka vám u toho i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že na naučné stezce Vysoká u obce Světce roste šibeniční smrk? Má dvě špičky, přičemž ta druhá vyrostla z mohutné větve. Ta se vyklání asi 4 metry do strany a pak se téměř v pravém úhlu stáčí nahoru, kde tvoří další korunu. Strom je velkou raritou, takže tu má i cedulku s popisem. Jeho stáří se odhaduje na více než 100 let. Zastavení u smrku je nedaleko rozhledny Vysoká, kousek za Lourdskou jeskyní.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na podzem přibývá na silnicích srážek se zvěří. Při střetu je nutné vždy volat policii. Kvůli velkému suchu přicházejí lesy města Rokycany na hospodaření bez vytváření pasek. V Plzni začala stavba dalšího úseku cyklostezky v údolí řeky Mže z Dolního Vlkýše do Malesic. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a také se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
2: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
2: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě, ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
4: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
2: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Rokycanští lesníci mění způsob kácení a na více než 3,5 tisících hektarech se nově vyhýbají plošnému odlesňování. V lesích kácí jen jednotlivé stromy, aby do porostu dostali světlo pro mladé sazenice, které tak lépe vzdorují horku. Protože ale jarní výsadbu z poloviny zničilo letní extrémní sucho, na podzim lesníci vysadí přibližně 100 tisíc nových stromků, říká ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda.
5: Bohužel to letošní sucho nám způsobilo minimálně 50% ztráty a budeme muset to vše sázet znova, což je teda otázka mnoha set tisíc korun. Něco stojí sazenice, ale hlavně práce je hodně drahá v dnešní době. Předpokládáme, že bychom znova zalesňovali na konci října začátkem listopadu.
1: V Plzni dnes začala stavba dalšího úseku stezky pro pěší a cyklisty z Dolního Vlkýše směrem na Malesice. Více než kilometr dlouhá nová stezka vyjde město na 4,5 milionu korun. Hotová má být do konce října, pokračuje Hana Josefová z plzeňského magistrátu.
6: V letošním roce jsme otevřeli cyklostezku z Malesic až k hranici katastru města Plzně. Teď na ní chceme navázat krátkým propojením do Dolního Vlkýše. Tím se cesty a stezky na stranu k Chotíkovu a Krkavci propojí. Stezky využívají pěší i cyklisté, kteří se díky nim mohou vyhnout frekventovaným silnicím.
0: Sport.
1: České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0, rozhodující bod získala Linda Nosková.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a na horách bude 16 až 19. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Lidická u křížení s Alejí Svobody bourala dvě osobní auta. Tři auta se srazila v Plzni na kruhovém objezdu u Makra, jeden pruh je neprůjezdný. A na silnici 1/26 u odbočky na Trhanov na Domažlicku dejte pozor na další dopravní nehodu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Já mám
8: nalíkají.
7: Jsme z toho
8: zdrudaná. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Jste
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
8: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
7: Děkuji.
8: Chtěl se na něco zeptat ještě.
7: Ne, chtěl jsem dát verš.
8: Jo, jedej.
7: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
8: Ano.
7: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
8: To jsi napsal sám? Mhm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
9: Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války, nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady a vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek a já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci. Krásná bláva, krásná bláva. Jana, na shledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Bízner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy, jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 01 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No dobře. Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlová.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlová. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zaspomíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním
2: proč
4: jezdila,
2: asi?
4: Ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý.
8: Ano, to je celý.
9: To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
10: Jede.
9: Kvapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
9: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Jo, zasnu, jo.
9: Nezasnu, jedeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera
10: jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová, učím 14.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasvíme.
9: Nezasvíme, vítě jdeme okamžitě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
4: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím, viď?
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to by jen tak drby
1: zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr.

0: tak jedničku.
1: Ano, Ačko, Jiřinu, děkujeme, krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Robert Solomouce.
2: Dobrý den.
3: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby to aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
4: Haló, haló.
2: Dobrý den.
4: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
4: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
4: Jsme se na besedě.
2: Ano, Kusni. Ano.
4: Jo? Červený šaty.
2: No, je, jistě
1: jsi měl červené šaty? Ne.
2: Já se, jo, červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
4: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
4: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, je, a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojdem, Lídlešku, děkuje.
5: Kamera jede! Klapka.
6: Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
5: Já se vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
8: Kamera jede.
5: Klapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
5: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
8: Mně dochází materiál.
5: Se vejde ti to cancourek, prosím
8: no,
5: tě.
8: Tak
5: on nezasínej! To je maniak s tím zasínáním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslím, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
5: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
8: Kamera jede.
5: Klapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
5: Stop!
8: Pro mě dobrý!
5: Berem!
9: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmer vědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady,
2: prosil.
1: Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst. Máma psa a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět sedm a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky, a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsos spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak,
2: no. Zkus se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foďte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej těm nad 200 metrů čtverečních. Jízdu umělecké tramvaje nebo výstavy nabídne víkend otevřených ateliérů na několika místech v plzeňském kraji. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Větší obchody musí v pondělí 28. září zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
4: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
3: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu prodejny fungovat mohou. V sadovém okruhu kolem historického centra Plzně začíná údržba suchem poškozených stromů. Až do konce října se budou v korunách vzrostlých stromů pohybovat stromolezci. Suché léto a vysoké teploty totiž zeleň ve městě výrazně oslabily, vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
5: Veškerá zeleň ve městě dostala zabrat, protože té vláhy bylo málo. Bude třeba udělat těch řezů víc, protože se dá očekávat, že některé větve proschly. U některých stromů bude třeba stabilizovat korunu, buď její redukcí, a nebo vytvoření bezpečnostních statických vazeb.
3: Galerie, výtvarné školy i jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v plzeňském kraji. Akce nabídne zítra a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech mohou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
6: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
3: Podrobný program víkendu otevřených ateliérů je na webových stránkách akce. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením stáhnout zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen, další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na Seat. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem. Před sobotním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už se ale cítí lépe. O Krejčím mluvil trenér Santi Denia.
7: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
3: Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 20 hodin a 45 minut v pražském Edenu.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno se v nižších polohách ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 16 až 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Osobní auto bouralo s nákladním v Plzni na náměstí generála Píky. Další dopravní nehoda je na silnici 26 u újezda na Domažlicku. A dvě osobní auta se srazila v Plzni v ulici Lidická u Aleje Svobody. Nehoda překáží na vozovce, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Až 50% propad úrody kukuřice hlásí zemědělci ze Staňkova na Domažlicku. No a možná, že i vás pohled na letošní vyprahlá pole v kraji opravdu mrazil a zamrzel. Budeme se tomu věnovat v příštích minutách. Přeji příjemný podvečer, posloucháte Český rozhlas Plzeň a pořad Den v kraji s pátečním datem 25. září.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
8: Dnes podrobně zmapujeme, jak drtivý dopad má horké léto na naše farmáře a v rozhovoru s meteorologem rozebereme víkendovou předpověď. A hned po písničce kapely Žlutý pes vám nabídneme přehled dnešních nejdůležitějších regionálních událostí. 17:05, Ondřej Kapis přeje dobrý den.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Štěpán Kazíková.
2: Pěkné odpoledne. Zemědělci ze Staňkova na Domažlicku zřejmě tento týden dokončí sklizeň kukuřice. Letos je ale kvůli suchu horší kvalita než v minulosti a kukuřice bude méně, jak říká agronom Michal Hajs ze zemědělské společnosti ve Staňkově.
3: Letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny, určitě je to tím přísuškem.
2: K tématu se vrátíme v našem vysílání už za chvíli. Více než stovku snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň. V Měšťanské besedě ho otevře dnes v 19 hodin snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků organizátoři přidali další projekce některých filmů. Až do 30. září bude informace z centra dění do vysílání Českého rozhlasu Plzeň přinášet Jiří Trnka, který je v místě už dnes.
4: Jaké delegace dnes do Plzně zavítají?
5: K dnešnímu zahajovacímu filmu Divočina přijede zejména paní režisérka Evženie Brabcová. Ona je velmi střihačkou a tohle je její režijní debut. Z hereček přijede Klára Isová, Josefína Remešová nebo Michála Černá.
4: Tolik Martina Kurfirstová z festivalu Finále. Zítra z herců a hereček si přijedou uvést projekce snímků například Aňa a Ester Geislerovi, Josef Trojan, Jana Plotková a nebo Milena Štajmaslová.
2: Město Plzeň dokončilo rekonstrukci městského domu v Támově ulici 32. Z původně nevyhovujícího objektu vzniklo 6 moderních bytů s regulovaným nájemným, které jsou určeny lidem v bytové nouzi. Nabídka bytů byla zveřejněna na webu města v červenci letošního roku a všech 6 bytů už má své nájemníky.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji, 17 hodin 14 minut. Čeští zemědělci v těchto dnech sklízejí z polí kukuřici. Podle odhadu Českého statistického úřadu ale budou letošní výnosy oproti loňsku až o 20% horší. Důvodem je sucho, horké letní počasí a nedostatek vody, bez které kukuřice špatně vzešla a nemohla se dobře vyvíjet. Situace se ale liší místo od místa. Například zemědělci ve Staňkově na Domažlicku odhadují ztráty až kolem 50%.
1: Jsme na poli vedle Osvračína. Naše kukuřice jakoby je nevyrovnaná. Je to díky přísušku, který přišel pro letošní rok.
2: Ukazuje mi agronom Michal Hajs.
1: Tady ta kukuřice, kde jsme, je jedna z těch průměrnějších. Jsou i horší.
2: Ta kukuřice teda není moc vysoká, je taková hubená.
1: Letošní počasí se projevilo, dá se říct, že vlastně ta rostlina je nevyrovnaná. Palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Když jsou tam dvě, tak druhá jakoby je úplně nedovyvinutá. Běžně je, že prostě rostlina má přes 2,5 metru, palice jsou tam dvě, palice je dojetá až do špičky. To bych řekl, že asi je tak nějak optimální stav.
2: A ten teda letos moc není.
1: Ten letos určitě není. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny. Jo, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy. Určitě je to tím přísuškem. Jo, 100% to tak je.
2: Na co vy vlastně tu kukuřici používáte?
1: My používáme hlavně na siláž. Jo, na siláž pro dobytek, pro bioplynku.
2: No a budete mít dost krmiva pro dobytek?
1: Když jsem to teď počítal, tak si myslím, že bychom měli určitě víc, ale radši se jistíme tím, že máme osvěty jílky, dali jsme o 30% víc žita, takže zahraďme to se náží.
2: A ten výnos odhadujete jak, celkový výnos?
1: 50% mínus, takže budeme muset o nějakých cirka 10% navýšit. Uvidíme po dalším jaru. Kdyby takový bylo nadbytek, tak si myslím, že se prodá bez problému.
2: Spokojeni nejsou ani zemědělci ve Štichovicích na severním Plzeňsku. Kukuřici jim tam částečně zničila divoká prasata a jelen syka. Zbytek zavinilo počasí. Potvrzuje předseda družstva Václav Bulín.
3: Kukuřice dopadla špatně, ty palice nejsou, nebo jsou špatný. A i ta sušina, ten hábitus té rostliny byl suchý, takže ten rok přežijeme, ale kvalita dobrá nebyla. A samozřejmě i to množství bylo menší.
2: I tady plánují příští rok vysít kukuřici na více plochách než letos. Z Plzeňska a z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: Před námi jsou sobota a neděle. Pokud plánujete na víkend výlet či cokoliv, co se bude odehrávat venku, je důležité vědět, co na to řekne počasí. Já se na něj zeptám už po písničce kapely Roxette.

0: pátek 9. a v sobotu 10. října nás čekají komunální volby, kdy budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas připravil speciální předvolební vysílání, kdy každý všední den v 17:30 představujeme kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech a také významných centrech našeho kraje. Včera jsme navštívili Klatovy, dnes to budou Mířany na severním Plzeňsku, ale až po předpovědi.
1: Počasí.
0: A s tou vítám po telefonních linkách meteoroložku Petru Polívkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaké bude víkendové počasí? Pojďme začít zítřkem, tedy sobotou.
2: Tak sobotní ráno bude jasné, nebo skoro jasné, k ránu se v nižších polohách objeví mlhy, a ty se budou teda ale potom během těch dopoledních ranních a dopoledních hodin rozpouštět. Ráno bude poměrně chladné, teploty se budou pohybovat mezi 7 až 4 stupni Celsia, v údolích při uklidnění větru mohou být až 2 stupně Celsia a místy se nám budou vyskytovat přízemní mrazíky. A během toho dne ale teploty porostou, bude slunečno a oteplí se a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na Plzeňsku až 24 stupňů Celsia a vád bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: Tak to je to blbý léto, na které jsme čekali.
2: Ano, v těch následujících dnech bude teplo, nebo bude se nám postupně oteplovat a budeme mít docela hezké počasí, i když ráno musíme počítat s tím, že někdy v těch nižších polohách se lokálně mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ale zatím počítáme s tím, že se budou postupně rozpouštět během těch dopoledních hodin. Ty nejnižší noční teploty už budou trošku vyšší než zítra, ale stále se budou poměrně nízko pohybovat mezi 9 až 5 v neděli, v pondělí 10-6. Při uklidnění větru budou ty hodnoty ještě nižší a ojediněle se nám mohou někde objevit nějaké ty přízemní mrazíky, ale během toho dne v neděli očekáváme, že bude mezi 20 až 24 stupně Celsia, na Plzeňsku by mohly být až 25 a v pondělí by mělo být zhruba u stupínek ještě výše 21 až 25 Plzeň, na Plzeňsku až 26.
0: To vůbec nezní špatně, akorát, že té vláhy, myslím, je v krajině stále ještě málo, ale třeba se dočkáme v těch dalších dnech, které jsou před námi. Děkuji za předpověď, tolik meteoroložka Petra Polívková, těším se zase někdy příště na slyšenou.
2: Na slyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň věnovaného komunálním volbám. Uskuteční se 9. a 10. října. Do té doby vám představíme lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Plzeňského kraje. Dnes je na řadě Plzeň Sever s největším městem Nýřany. Od mikrofonu vás zdraví Iva Kokešová a ve studiu vítám redaktora Pavla Halu. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nýřany leží přibližně 13 kilometrů západně od Plzně a podle informací Českého statistického úřadu v nich žije necelých 7 tisíc obyvatel. Součástí města známého svou hornickou historií jsou i místní části Kamenný Újezd a Doubrava. Pavle, kdo vedl radnici v Nýřanech v uplynulých 4 letech?
2: Komunální volby v roce 2022 vyhrálo v Nýřanech Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022, které získalo přes 54% hlasů a obsadilo 11 křesel v 19členném zastupitelstvu. Post starostky obsadila Pavlína Cajsová z vítězného sdružení. 4 mandáty získala koalice ODS a nezávislých kandidátů. 3 křesla připadla uskupení Nezávislé Nýřany s podporou SPD a 1 mandát získala KSČM. Vedení města Nýřany se během 4letého období nezměnilo.
1: Na co se vedení radnice v Nýřanech v končícím volebním období zaměřovalo?
2: Uplynulé 4 roky byly v Nýřanech charakteristické především investicemi do městské infrastruktury, také modernizací základní školy, obnovou vodohospodářského majetku a řešením dopravní zátěže v souvislosti s blízkým dálničním přivaděčem a průmyslovými zónami.
1: Kolik politických stran a hnutí v Nýřanech kandiduje letos?
2: O přízeň voličů usilují celkem 4 subjekty. Jedničku má kandidátka SNK Nýřany 2026 v čele s Pavlínou Cajsovou, současnou starostkou. Dvojka patří kandidátce Společně pro moderní Nýřany, kterou vede Radmil Novák. Kandidátku s číslem 3 má hnutí Starostové a nezávislí s jediným kandidátem, který je zároveň lídrem, Jaroslavem Duspivou. 4 patří uskupení Nezávislé Nýřany s podporou Svobody a přímé demokracie, které vede Lubomír Hrudička. O 19 zastupitelských křesel se v Nýřanech uchází celkem 58 kandidátů. Přes 70% z nich kandiduje opakovaně.
0: Komunální volby 2026.
1: Ještě než se detailně zaměříme na kandidující subjekty v Nýřanech, podívejme se na uplynulé 4 roky na severním Plzeňsku. Jaká byla situace v dalších velkých městech z hlediska vedení radnic?
2: Druhým největším městem s 5000 obyvateli je po Nýřanech Třemošná a třetím Horní Bříza. Stejně jako v Nýřanech bylo vedení v obou městech po celé 4leté období stabilní.
1: A jaká hlavní témata v regionu rezonovala?
2: Uplynulé volební období znamenalo v okrese Plzeň-Sever zásadní investice do dopravní infrastruktury i vypjatá lokální témata. Klíčovým momentem bylo zahájení stavby další části obchvatu Plas na silnici první třídy číslo 27. Dominantou stavby se stane téměř půl kilometru dlouhý a přes 87 metrů vysoký obloukový most přes údolí Střely. Dalším tématem byl rozvoj průmyslových zón. Například v Přehýšově obyvatelé odmítli další výstavbu velkých skladovacích a výrobních hal u dálnice D5. V místním referendu, kterého se zúčastnilo téměř 55% voličů, se lidé vyslovili proti výstavbě nových hal ve všech vytipovaných lokalitách v katastru obce a zavázali vedení Přehýšova k podniknutí právních a administrativních kroků, které další rozšiřování logistického areálu znemožní. Výsledek referenda byl pro obec závazný.
0: Komunální volby 2026.
1: Častým tématem na obecních úrovních bývají také rozhodnutí ohledně výstavby větrných elektráren. Bylo tomu tak i na severním Plzeňsku?
2: V okrese Plzeň-Sever se takové místní referendum konalo v červnu 2023 ve Všerubech, kde obyvatelé v platném a závazném hlasování jasně odmítli záměr soukromého investora postavit v katastru města 4 větrné stožáry. Dalším tématem, které museli místní samosprávy na severním Plzeňsku řešit, byl příliv obyvatel, hlavně mladých rodin s dětmi. Ve městech v blízkosti krajského města Plzně, jako jsou Tlučná, Vejprnice nebo Zbůh, pak vedení radnic čelila kolabujícím kapacitám v základním i mateřském školství vinou masivní bytové výstavby. To řadu obcí přimělo k přehodnocení územních plánů a investic do nových dětských skupin a přístaveb škol.
1: Tolik tedy pohled na hlavní témata uplynul.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, speciální předvolební vysílání dnes věnované Nýřanům na severním Plzeňsku. Od mikrofonu zdraví Iva Kokešová a ve studiu je se mnou i redaktor Pavel Hala. Všem čtyřem kandidujícím subjektům jsme poslali tři otázky na klíčová témata. Odpovědi zaslali lídři všech kandidátek. Pavle, první otázka se týkala parkování. Kde a jak velká parkoviště by měla ve městě vzniknout?
2: Chybějící parkovací místa trápí hlavně obyvatele nýřanských sídlišť a centra. Dosavadní starostka a jednička na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2026 Pavlína Cajsová uvádí, že podle zpracované studie má na sídlištích vzniknout zhruba 400 nových parkovacích míst. První nová stání už se staví. Kácené stromy město nahrazuje dvojnásobnou výsadbou. Řešit je podle ní nutné i parkování u koupaliště a u rodinných domů v úzkých ulicích. Radmil Novák, lídr za Společně pro moderní Nýřany, připomíná, že město vytipovalo lokality u bytových domů a v současnosti vzniká 161 nových míst, doplněných o výsadbu stromů.
1: A jaká řešení nabízí zbývající dvě kandidátky?
2: Jaroslav Duspiva, jednička kandidátky Starostové a nezávislí, poukazuje na probíhající rekonstrukci křižovatky ulic Havířská a Benešova třída, která přinese stání pro spodní sídliště a podporuje i chystaný projekt pro staré sídliště. Lubomír Hrudička, lídr hnutí nezávislé Nýřany s podporou SPD, zdůrazňuje schválený záměr vybudovat na starém sídlišti ve 13 lokalitách až 390 míst. Považuje to ale jen za dočasné řešení a žádá zpracování komplexní dopravní studie pro celé

0: město.
1: To byla otázka parkování v Nýřanech. Připomínám, že kompletní odpovědi všech kandidujících subjektů najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu zaměříme na podporu cyklodopravy v Nýřanech a okolí.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Plzeň ke komunálním volbám. Dneska se věnujeme Nýřanům. S redaktorem Pavlem Halou jsme probrali téma parkování a druhá otázka směřovala na cyklodopravu. Lídrů kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jak by podpořili cyklisty v Nýřanech a okolí.
2: Pavlína Cajsová, jednička ze Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2026, považuje za klíčové svést cyklisty z rušné hlavní ulice. Město připravuje napojení na tlučenskou cyklostezku vedoucí až do Plzně. Řeší výkupy pozemků i průchod pod dálničním přivaděčem a plánuje trasy do Blatnice s lesoparkem. Radmil Novák, jednička kandidátky Společně pro moderní Nýřany, vyzdvihuje vybudovaný cyklopruh na hlavní komunikaci a jako další cíl vidí napojení na Plzeň a průmyslové zóny, které bude záviset na rekonstrukci železnice a spolupráci s investory. Lídr kandidátky Starostové a nezávislí Jaroslav Duspiva se chce zaměřit na dokončení chybějícího kilometrového úseku mezi Blatnicí a Tlučnou v centru města i na nový podjezd pod tratí k Vejprnickému potoku. Lubomír Hrudička, který vede kandidátku uskupení Nezávislé Nýřany s podporou SPD, navrhuje využití bývalé železniční vlečky směrem na Blatnici, upozorňuje na problém s výkupy pozemků a odmítá model sdílených kol.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Plzeň věnujeme Nýřanům na severním Plzeňsku. Po písničce otevřeme další téma, které se týká bezpečnosti a problémových lokalit ve městě.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračuje speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Plzeň, které se dnes věnuje Nýřanům. U mikrofonu jsou Iva Kokešová a redaktor Pavel Hala. Lídrům kandidujících stran a hnutí v Nýřanech jsme položili tři otázky. První se týkala parkování ve městě a druhá podpory cyklistů v Nýřanech a okolí. Posledním tématem bude bezpečnost. Otázka na lídry kandidujících stran a hnutí zněla. Myslíte si, že jsou v Nýřanech problémové lokality a jak byste situaci v nich řešili?
2: Radmil Novák, lídr kandidátky Společně pro moderní Nýřany, uvádí, že dlouhodobě problémovou lokalitu ve městě neevidují. Starostka Pavlína Cajsová, která je jedničkou na kandidátce SNK Nýřany 2026, zmiňuje, že bývalá kolonie Mexiko byla zbourána a v Havířské ulici větší problémy nejsou. Problém s nepřizpůsobivými osobami chce řešit rozšířením městské policie na nepřetržitý provoz, novou služebnou u nádraží a kamerovým systémem. Jaroslav Duspiva, lídr kandidátky Starostové a nezávislí, rovněž žádá posílení městské policie, kde dnes slouží jediný strážník, rozšíření kamerového systému na sídliště a obchody a upozorňuje na kempování zahraničních dělníků u čerpací stanice u dálničního přivaděče. Lubomír Hrudička, který vede kandidátku hnutí Nezávislé Nýřany s podporou SPD, dodává, že v lokaci sociálních bytů v Havířské ulici se situace uklidnila a stačí nenavyšovat jejich počet.
1: To byly odpovědi čtyř politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Nýřanech. Všem jsme položili stejné tři otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň. V úterý se ve stejném čase budeme věnovat kandidujícím stranám, hnutím a sdružením v Plzni. Příjemný podvečer vám přejí Iva Kokešová a redaktor Pavel Hala. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. Noc vědy dnes otevře veřejnosti běžné nepřístupné laboratoře a ateliéry na 2 plzeňských univerzitách. Silničáři v kraji mají na zimu dost soli i posypového materiálu. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 22 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zítková. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích, očekávají silnější provoz, varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí, pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
3: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
2: Na dnešní celorepublikovou akci Noc vědy si letos připravilo program 155 institucí a technologických firem po celém Česku. Hlavním tématem je letos komunikace. Program najdete na webu nocvědy.cz. Západočeská univerzita v Plzni a nově i Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy mají až do 22 hodin otevřené své laboratoře, učebny a ateliéry. Návštěvníky čekají experimenty, anatomické preparáty, chirurgické šití, 3D skenování a další objevy. Noc vědy letos podpořily také plzeňské městské dopravní podniky. Dnes až do 10:30 je možné využít dopravu PMDP zcela zdarma. Stačí si stáhnout jízdenku na webu akce. O zhruba 5000 kilometrů silnic se bude v nadcházející zimě starat 400 řidičů krajské správy a údržby silnic. Silničáři také pro zimní sezonu posílili technické vybavení o nové sypače a další stroje. Podle mluvčí správy Heleny Frintové jsou dostatečné i zásoby posypových materiálů.
4: Pro nadcházející zimní sezónu máme připraveno 27 500 tun soli a 23 000 tun inertního posypového materiálu, tedy kameniva. Na sezónu jsme téměř plně personálně připraveni a máme dostatek posypového materiálu i potřebné techniky.
2: Minulou zimní sezonu spotřebovali silničáři zhruba 23,5 tisíce tun soli, nejvíce v lednu, kdy to bylo přes 13 tisíc tun. Dopravní podnik Karlovy Vary zítra znovu zprovozní lanovou dráhu Diana. Vozy nejezdily od 1. září. Práce měly zajistit spolehlivý provoz lanovky. Opravy skončily podle plánu, říká mluvčí dopravního podniku Karlovy Vary Jiřina Pousková.
5: Kromě standardních periodických oprav a kontrol jsme se pustili i do větších úprav. V obou vozech jsme vyměnili potahy na sedačkách a zároveň jsme natáhli úplně nové tažné lano, které po 5 letech dosloužilo. Sport.
2: Kanoistka Tereza Kneblová získala bronz na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na vítěznou Britku Franklinovou ztratila 46 setin. Martina Sadková byla 9. Plzeňští futsalisté se pokusí vyhrát i 4. zápas aktuální sezóny nejvyšší soutěže. Ve 20 hodin se představí na palubovce Ústí nad Labem. Právě do Rapidu přestoupila v létě z Interobalu trojice Holý, vnuk Němec. A reprezentant Michal Holý bude mít velkou motivaci proti svému bývalému klubu uspět.
6: Očekáváme, že to bude vyrovnaný zápas a Interobal potrápíme. Motivaci mám obrovskou. Vlastně si myslím, že asi největší, co jsem kdy měl. Po tom komplikovaném odchodu s Tomášem Vnukem, kdy si myslím, že jsme si zasloužili trochu víc respektu, tak o to víc mám větší motivaci vlastně Plzeň potrápit a vzít jim nějaké body.
2: Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Azerbajdžánem 1-1.
0: počasí.
2: V noci bude polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, k ránu se v nižších polohách objeví mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, místy přízemní mrazíky a na horách také 7 až 4 stupně. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, ráno se v nižších polohách ojediněle objeví mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách bude 16 až 19. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně v ulici Koterovská u kruhového objezdu bouralo nákladní auto s osobním, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky muziky pokračujeme 11. dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám zahraje dechovka Oty Hellera. Zaspívají Petra Hyďhová, Eva Škubalová, Pavel Malina, Josef Kopřiva a Václav Mandous. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

Po zrušení závodního klubu ROH národního podniku Škoda Plzeň v roce 1992 zaniká i velký dechový orchestr škodováckých spojených hudeb, který úspěšně vedl plzeňský kapelník Ota Heller. Storza tohoto hudebního tělesa ihned postavil 13 členů dechovku.

Dechovka Oty Hellera se brzy stala jednou z nejoblíbenějších plzeňských kapel, kterou někdy rozšiřoval až na 34 členů. Orchestr hrál hlavně v Plzni, v Měšťanské Besedě, Pekle, ve Svazáčku a účinkoval po celém Západočeském kraji. Posluchači si Hellerovu dechovku pamatují z tanečních kurzů, maturitních a velkých plesů.

Dechovka Oty Hellera vystupovala v Rusku, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku a Japonsku. On sám hrál na trubku v americkém Brandsnu ve skanzenu Silver Dollar City a v cirkusu Humberto. Ota Heller také založil tradici vánočního hraní kolec z ochozu věže plzeňské katedrály svatého Bartoloměje.

Hellerova dechovka byla zvána do hudebního studia Plzeňského rozhlasu, kde nahrála řadu skladeb a v hudebních rozhlasových pořadech rozdávala radost a pohodu. Několikrát vystoupila také v televizi. Ve svém repertoáru měla českou dechovkovou klasiku, skladby soudobých autorů a úpravy lidových písní.

Otto Heller vedl a dirigoval 60 let nejen dechové hudby, ale také svůj velký taneční orchestr. Byl nejstarším aktivním kapelníkem, kterého jsem poznal. Otto Heller se narodil 28. dubna 1933 v Soustově u Gdyně. Prezentoval se také jako skladatel. Svému rodnému kraji věnoval gdyňskou polku.

Otto Heller, přestože již byl nemocný, ještě 1. a 2. října týden před svým skonem dirigoval v Plzni 2 koncerty. Zemřel 10. října 2019. Dirigentu Ottovi Hellerovi patří velké poděkování za celoživotní propagaci dobré české dechovky. Vždycky říkával, že hudba může být veliká láska, ale také veselá bída. Byl to skvělý člověk. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozezněly tóny lidové hudby a začíná pravidelný špalíček lidových písní. V něm se dnes podíváme na to, jak naši předci vnímali bouřky a hromobití. Konkrétně to budou zápisy z Klatovska z konce 19. století, jak je zachytil František Benetka. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

také patříte k těm, kteří mají z bouřky, řekněme, minimálně respekt? Naši předci se v minulosti při každém zablízknutí křižovali, a to se slovy Pán Bůh s námi, Panenka Maria nad námi. Když se blízkalo opravdu hodně, říkalo se, že se nebesa dnes otvírají, jak se blízká, a nebo také, že se blízká na pěkné časy. František Benetka na Klatovsku na konci 19. století zapsal i následující. Lidé dříve rozeznávali sedmero hromů. Jeden bije, zabíjí, druhý pálí, třetí hasí, čtvrtý taví, šmelcuje, pátý bije do vod, šestý do stromu a sedmý do skal.

hromech a blescích v lidové víře našich předků si povídáme v dnešním Špalíčku. Na Klatovsku se hromu neřeklo jinak než boží posel. A věřilo se, že pokud někoho zabije hrom, i v hříchu pak prý přichází přímo do slávy nebeské. Večer před božím hodem měl člověk, hospodář, prý podle starého zvyku vyjít na práh stavení a vítat boží hod slovy. Vítám tě, boží hode, dej, abychom měli více vody nežli ohně. Na Klatovsku se tradovala také ještě jedna pověra, a sice, že po první bouři přestávají prý vonět fialky.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes o bouřkách a hromech a také blescích v lidové víře našich předků. Dříve lidé mimo jiné věřili třeba také tomu, že čím dříve hřmí z jara, tím větší úroda toho roku bude. A zvlášť úrodný bývá rok, pokud hřmí v zimě. A s úrodou souvisí i následující pověra. Lidé věřili také tomu, že při hřmění se země otřese a stává se úrodnou. A kdyby nehřmělo, nebylo by úrody. Tak všechny tyto lidové pověry, které v dnešním špalíčku zazněly, zapsal na konci 19. století mezi lidmi na Klatovsku František Benetka. Pěkný večer vám přeje a pro dnešek už se loučí Michaela Vondráčková.

0: jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Zhruba poloviční výnosy kukuřice očekávají letos oproti loňsku zemědělci ze Staňkova na Domažlicku. V Plzni začíná 39. ročník filmového festivalu Finále. Divákům nabídne více než stovku snímků. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Zemědělci ze Staňkova na Domažlicku zřejmě tento týden dokončí sklizeň kukuřice. Letos je ale kvůli suchu horší kvalita než v minulosti a kukuřice bude méně, říká agronom Michal Hajs ze zemědělské společnosti ve Staňkově.
2: Rostlina je nevyrovnaná, palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy.
0: Více než stovku snímků nabídne letošní filmový festival Finále Plzeň, který otevírá v těchto chvílích snímek Divočina. Kvůli velkému zájmu diváků organizátoři přidali další projekce některých filmů a právě diváci budou mít letos vůbec poprvé možnost filmy hodnotit, říká ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová.
3: My už jsme o tom uvažovali celkem dlouho a i diváci si o ní říkali, ale naznali jsme, že oni i filmaři si o ní říkají a i pro ty filmaře je to samozřejmě velmi důležitá zpráva o tom, jak ty filmy jednotlivé vnímají.
0: Filmový festival Finále Plzeň potrvá do středy 30. září. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vadí také výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
4: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
0: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Sport. Ve čtvrtém kole hokejové extraligy Plzeň hraje na ledě Kladna a Plzeň zatím vede 1-0. Tři medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivre. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debutu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami třetí. A české tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. Vítězství 2-0 završila ve druhé dvouhře Linda Nosková, která porazila Bukšovou 7-6 a 6-2. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno v nižších polohách ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách maximálně 19. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Přemožné na severním Plzeňsku v ulici Brožíkova bourala dvě osobní auta. Je to nehoda se zraněním. Na místo jeli složky IZS. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem, v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Ernstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Ernstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Ernstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Ernstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Ernstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Ernstberger. Ernstberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovic oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad, sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Ernstberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Ernstberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Ernstberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Ernstberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
4: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
5: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
3: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
7: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
8: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
9: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
9: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím. Tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení, dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když seskočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení, tlumící, ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaný hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilova šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
0: dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru Gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Čiže takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokusně

0: začne bolet, tak příště ubrat.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na ruku a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní, co?
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co

0: to jí zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
1: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
0: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
1: Dobře.
0: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
1: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
0: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
1: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
2: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý chrbí. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
0: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pánbůh zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
3: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku
1: nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět. Vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024, netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a půl 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Slířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několikaměsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po tranzitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěšskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků, prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldíny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinů v Německu spolu s okupovanými územími spadl

nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na Dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina Huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97. a půl kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. Ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Ne, zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhle ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchý a tichý. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvaj skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, do rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jedinej kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdovej strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklí na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel nataženej revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lehl, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý, skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu prones řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšení.

0: Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
1: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
0: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
1: Abbas Parva?
0: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
1: Vůbec ne, Holmesi.
0: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcoval řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
1: Jaká jiná možnost jim zbývala?
0: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zatělí ze zadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
1: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
0: Rád si je vyposlechnu.
1: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
0: Výborně, Watsone. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
1: Jaký kas to je, Holmesi?
0: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
1: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdní večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900. Máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda Říha, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mhm, takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny? No,
1: já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme, no měli jsme si, máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom protože budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: No já si děkuju, no, ale doufám, že na Vánoce budeš jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr do ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom nechtěli udělat nějakou oslavu.
0: Uh-huh.
1: A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný. Uh-huh.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Je to taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všechny tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera.
0: Mm-hmm.
1: A tyhle ty chlapy, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám.
0: Hmm.
1: Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost. Hmm.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla.
0: Mm-hmm.
1: A tuhle tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. Mm-hmm. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli. Byli
1: všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Jinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narozeniny, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, její písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 5:30, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo? Až tak, myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka, a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo, a jinak naše narozeniny zmostavujeme teda jenom kulatiny teda, jo?
0: Ano.
1: Takže teď už to máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo? A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo? Tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo? A tak to tak u těch kulatin, to se oslavují o naše, nějakých 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni?
1: Nebo? No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečko.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to dělní.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne, manželka, a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak si nám tam taky hráli, jo. A my z naše rodiny takhle to většinou se ostaví jenom jako u sourozenců. Moje a bratrovi Ladíkovi, jo. Jinak jeden malachý v Austrálii, to nic. Cilenka, sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic. A náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádal. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasné, rodina. Jasné.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bylým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály 10 lety a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha, jo? Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. Je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny? No, nebo co to bude? Svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím, no, v kalendáři, no. Ano, ano.
1: Ale já nechci lakome, já zaplatím celé hospodě. A když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude, no, to tolik,
1: no,
0: stát.
1: No, no, no.
0: Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu. Tak to má být. A moc děkuju samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. No.
0: Tak jo, hezký večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zaspívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u Synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás nešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za 3 neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se musel říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadní dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo
1: no,
0: každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinedě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. Já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a 3 dospělí a 2 děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm. lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu
0: mm-hmm.
1: narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narozeniny. Že když tak nepříliš nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravený na to, musíme být připravený.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne
0: uh-huh.
1: kolem 12. hodiny,
0: uh-huh.
1: protože tady jsou takový jako prostě to rozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný
0: uh-huh.
1: do ty řeziny u Marii Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne Čechy. Zkrátka
1: ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: odpoledne posedíte. Jsem, a...
1: ano.
0: Uh-huh.
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další 2 dcery a ještě

0: I ten taky dobré jídlo, ano. Pití a tak to, co všechno má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky,
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Sané Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím
1: moc. Tak to ráda, že jsem se dobovala Vlastičko. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši ty šli jako přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce, tak

0: roztroušení všude možně.
1: Jo.
0: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny
1: ano.
0: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
1: Ano.
0: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
1: Jo, tak jste to už...
0: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
1: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
0: Je taková, že
1: jo.
0: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat. Takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn,
1: no.
0: Nejmladší.
1: No.
0: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
1: No, vidíte
0: nádherné.
1: To.
0: Nádherné. Za to ještě teď děkuji.
1: Jo.
0: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo, a jinak teda, říkám akorát, děkná děti, když se mě roztrousili taky, a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavený.
1: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
0: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Že jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
1: No tak, tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
0: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
1: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
0: jo, děkuju,
1: hodně důvodů k radosti, děkuju, ať se děti taky objeví a zastaví
0: děkuju.
1: Se. Jo.
0: To já tam špatně, no, nedá se nic dělat.
1: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, tam je, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, víc takhle. No, jo, jo, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. No a tak to, a když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, kulatiny, půlkulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší ten nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal, fotbal. No, no. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla pro dort.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili, tam my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná oslava, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla, pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček, nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tam no, prostě tak, dobroty no, nachystány.
1: No, no, no, trochu to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No, jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to bylo, to a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, no, tak si uděláte teda, spolu takový posazení, ne? No, alespoň ze sestrou.
1: Te, no, no, ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady napíše, zavolá, to na mě nezapomene někde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, no, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo... Tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak
1: jo.
0: Extrémně to až, no.
1: A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím. Vánoce jsou Vánoce, má se to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým
1: no,
0: úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce
1: tak,
0: měly
1: no.
0: být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je
0: jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější
1: no,
0: se sluníčkem a další den zase.
1: No,
0: a
1: to je rozhodně, no.
0: Prostě svátky jara.
1: To se tak... na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich představ, samozřejmě.
1: No, vy taky, si to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mrazek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem prásit jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji,
0: to takže je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím, prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka, velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Jo. No jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě, různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
1: Ano, myslím, když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert, nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že nejde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali. Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku. Co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo? Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo? A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedá. Prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku schovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další
1: oslav. Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. Mm-hmm. No, když to nejím, ale prostě
0: pro všechny ostatní.
1: Jsem dělala balestě, frgále a málem jí i plechy smědlí.
0: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mišík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás
1: Ježíšovu
0: poprosit?
1: Smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio. Stlumit rádio, dobře, rádio, dobře.
0: Děkuji mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle té takové jako trošku myslím atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavím výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké
1: Na
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka. Ne, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte
1: takto. Takže tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak co ještě jednou?
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Mm-hmm.
1: No, děláš se řízky, jo, nebo takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte.
0: Mhm.
1: No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletý masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja. Taky. Když to mám popovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželu, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky.
0: Děkuju. Nápodobně, děkuju za návštěvu. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Šelingr a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu, připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásně.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano. Já,
1: tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tmělicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři, no a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko láhvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčem, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, ještě jsem měl, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo, to se sedí venku, ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal na noční lince, takže já, když někomu posílám pozdrav, vy si to byli pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že k národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krása.
1: To jsem nepočítal, že to jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně no. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju.
1: Děkuju.
0: Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Noučata běhají po dvoře.
0: Jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer.
0: Mhm.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel z noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde do hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám.
0: Mm-hmm.
1: No tak a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale mm-hmm. zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Nějaký to víno a limonáda a podobně.
0: Mm-hmm. To, co máme všichni rádi, tak. Že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiného pohledu.

0: A když to čete, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče? Já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A prácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
1: No a co vám to připomíná?
0: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré, nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem. No. A to tak v životě je prostě. No, je to takový hezký, smutný, jo, protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký, pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě, my jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo, on šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jakože aby něco bylo.
1: Jo, jo, náhradu.
0: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě, takže to je taková hezká vzpomínka.
1: No jo.
0: No a...
1: No a jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika, co, jak to vypadalo, jak jste si
0: no,
1: to
0: užili? No my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak... Už se tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
1: No je, je.
0: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka, Vašku z Krnova taky.
1: Dobře.
0: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
1: Tak Roberte, no, moc vám děkuju za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
0: Vážím, že jste mě vzal.
1: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
0: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Šalik, skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortičků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější a to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova, také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky pátečně sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend, užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.
1: Prý není to se mnou snadné.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád. Takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
7: Tak já už napoju.
8: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi to přišel, člověče, posadit se něco si dáš mít, ne?
9: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
8: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
9: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
10: No.
11: Zrovna tady no. Stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
11: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
8: No a dál.
11: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
11: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
11: No jo, jakým poprem bychom to podávali.
8: Nechcačko, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský.
9: No ale já musím
8: patisky. Odsaď se mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
9: No, očem.
8: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
9: Nějaký mistr?
8: Máte snad nějakýho mistra?
9: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
9: No, tak co s ním má bej?
8: No, já ho neznám, znáš ho ty?
9: Jo, znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
10: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
12: A máma?
10: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
8: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
10: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
8: No jo, slábečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
10: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
8: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
13: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
8: No proč pak?
13: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
8: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
13: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
8: No výborně. Poslední.
13: To si vezmi sváteční šaty.
8: Za prvé.
13: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
8: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
13: Už seš doma? Tak co škola?
14: Normálně. A ty?
13: A byly už nějaký známky?
14: Ne. A ty?
13: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
14: Jo, měli.
13: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
15: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
13: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
15: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
13: Hm, správně. Jak?
15: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
13: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak to říkal? Vynásobit?
15: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
13: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
14: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
13: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
15: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
13: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
15: Ty mě.
13: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
13: Už abych šel.
16: No jo, máme nejvyšší čas.
14: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
16: Ano.
13: A vy taky někam jdete.
16: Jdeme na rodičovské sdružení.
13: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
16: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
13: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
14: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
13: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej. Tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
14: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
17: Jiří, vy jste studoval, že?
18: Ano, i tak se to dá nazvat.
17: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
18: Ano.
17: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
18: Ano.
17: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
18: Ano.
17: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
18: No snad.
17: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
18: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
17: To jsme si všimli.
18: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová a on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete. Co manželka nesní, to lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síň.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, ale tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Přivolán.
10: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
10: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takovej dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
10: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné, nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
8: Já, jistě. Samozřejmě.
12: Pro mě?
8: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
8: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
8: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
8: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
8: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No, potom...
12: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
13: Halo.
8: Ne, proberte se. No tak, a jak? Tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
12: Tak ne.
8: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Když jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
8: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
8: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňuruj, pojď sem, pejsánku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On je kus do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Když jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale do těrných vás. No tak blbečku jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A nejeď, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrá se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák.

0: Ja.
1: Podrzy. Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto. Ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak. Sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
4: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.

0: podle instrukcí režie se vám, jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to, to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupíš z toho letadla, pod sebou máš těch 3500 metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
1: Fakt to chcete?
0: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
1: Co tam nesmí být?
0: No ten zadek.
1: No počkej, ale ten, když já to pust... No jo.
0: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
1: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
0: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
1: Kde?
0: Tady, v těchto místech.
1: Aha.
0: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
1: A když se koukneš a nic?
0: A koukám a nic, jo.
1: No.
0: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
1: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
0: Jako záložák?
1: Záložák, no.
0: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
1: no.
0: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano? Já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.